0: moderní plechové zahradní domky Herman vám garantují tu nejvyšší kvalitu, dlouhou životnost a precizní provedení pro každé roční období.
1: Design je nadčasový a kombinace různých stylů, velikostí, barev a příslušenství jsou ohromné. S garancí rychlého dodání.
0: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
1: Více na www.hormann.cz.
0: Herman. Jistota na celý život.
2: Topcentrum.cz. Dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.
3: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
4: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
5: Když jde o zdraví.
6: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
7: Dobrý den, jmenuji se Albert Štěpánek a vedu společnost Auto Štěpánek, kterou založil můj táta před 30 lety. Jsme rodinný podnik a auta jsou naším koníčkem. Proto děláme věci kvalitně a známe vaše požadavky. Hledáte auto pro vaši rodinu? Klidně i ojeté. Podívejte se na auto-štěpánek.cz, kde vám nabízíme roční a spolehlivě prověřené vozy Škoda za rozumnou cenu. Auto Štěpánek, autorizovaný partner programu Škoda Plus. auto-štěpánek.cz.
8: Jsme Klasik Praha.

0: už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
1: Vážně? A co umí?
0: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
1: Objevte s námi svět extra výhod s Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
2: Německy moc neumím, ale jedno slovo díky našim garážovým vratům a venkovním dveřím nezapomenu. A to je Hermann.
3: A právě teď Hermann nabízí interiérové dveře nově s povrchem Dura Decor a maximálním odolností, navíc s povrchy břidlice a plátna.
2: Samozřejmostí je rychlé dodání a provedení na míru. www.hermann.cz.
3: No a jak se tedy německy řeknou kvalitní vrata a dveře?
2: Přece Hermann.
3: Hermann. Jistota na celý život.
4: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
5: Čtyři veletrhy, čtyři světy na jednom místě. Objevte novinky ze světa krásy na 4Beauty a ochutnejte svět gastronomie na Gastro Sweet Fest 2. a 3. října. Za hračkami a zábavou vyraste na 4Kids a pro inspiraci do vašeho domova na 4Interior od 2. do 4. října. To vše v PVA Expo Praha Letňany.
6: Posloucháte Klasik Praha.

0: Paket plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
1: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.
2: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
3: Co třeba na delfíny?
2: Do zoo?
3: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
2: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
3: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
4: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
5: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
6: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
5: Vážně?
6: Já mám Lelosy na sobě celý den.
7: Lelosy. Too comfortable to take off.
8: Mid-season sale na eobuv.cz. Získejte slevu do minus 35% při nákupu na 1899 korun z Morio Club Gold. Navíc získáte 10% cashback. Akce platí jen do 5. října na eobuv.cz a v aplikaci.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 74,90. A trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
10: Jsme Klasik Praha.

0: Vyhrávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.
1: Dobré ráno v pátek 25. září. Zastavit čas uprostřed virtuózní hry a odejít. Vznést se nad pozemské starosti a zanechat za sebou rozsáhlé dílo. Málo komu se něco takového přihodí. Osobnost dnešního rána je tím známa. Proslavila se však něčím úplně jiným. Hudbou plnou života. Kdo je onou osobností, uslyšíte už za chvíli. Přeji vám příjemný poslech.

Slyšeli jsme hudbu Jana Dismase Zelenky, zaposlouchali jsme se do první části mise Cirukum Chisionis a přednesl ji ansámbl Inegal pod vedením Adama Victory. Je 7 hodin a připočítejme 4 minuty. Máme 25. září a to je také datum, ovšem spojené s rokem 1741, kdy se v Bechyni narodil Václav Pichl, český hudební skladatel a houslista, který proslul i v zahraničí a jeho talent rozkvetl, opravdu doslova rozkvetl, zejména v Itálii. Ale o tom víc až později. Teď už je zazní hudba Petra Iliče Čajkovského z jeho baletu Labutí jezero. Zaposloucháme se do třetí scény Příchod matky prince. Hraje Symfonický orchestr Slovenského rozhlasu v Bratislavě pod taktovkou Ondřeje Lenarda.

Dozněla hudba Petra Iljiče Čajkovského, slyšeli jsme v podání Symfonického orchestru Slovenského rozhlasu v Bratislavě třetí scénu z prvního jednání baletu Labutí jezero, Příchod matky prince. 9 minut po 7 hodině je tu pro vás také předpověď počasí pro hlavní město. V Praze dnes bude zpočátku dokonce až jasno, ale v odpoledních hodinách očekáváme přechodně až zataženo, k večeru postupně ubývání oblačnosti. Nejvyšší odpolední teploty se budou pohybovat mezi 16 až 18 stupni Celsia. Nyní už nás čeká jednoduchá symfonie Benjamina Britna, Hravé pizzicato.

Slyšeli jsme Talichův komorní orchestr pod vedením Andrew Constantina, jak nám zahrál hravé pizzicato. Druhou větu jednoduché symfonie Benjamina Britna a dohrál v 7 hodin a 13 minut. Za chvíli se budeme moci nechat opájet tóny Johna Williamse z filmu Superman z roku 1978. Hrát budou filharmonici města Prahy. Předtím ale ještě informace o dvou dopravních nehodách. Jedna se stala na Elznicově náměstí na Praze 8 ve směru ke Karlínu a další je hlášena z Pražského okruhu na 10. kilometru ve směru k Ruzyni, kde 7.

0: Klasik Praha.
1: Plný kontroverzí byl život ruského a sovětského skladatele a klavíristy Dmitrije Šostakoviče, jednoho z nejvýznamnějších představitelů hudební moderny 20. století. Mezi jeho nejznámější a nejslavnější díla patří jeho 5., 7. a 10. symfonie, skladby komorní i hudba k filmům a baletům. Od jeho narození 25. září 1906 uplynulo 120 let. Více v dalším dílu pořadu s premiérou tento pátek od 19 hodin. Těší se na vás Martina Klausová.
2: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie.
3: Kterou z Beethovenových houslových sonát máte nejraději? Nevíte? Tak přijďte 11., 14. a 19. října do Rudolfína a poslechněte si je všechny. Sezonu Českého spolku pro komorní hudbu zahájí houslista Jan Fischer a klavírista Martin Kasík. Více na www.českafilharmonie.cz.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Už zas přihlížíš, jak ti v nákupáku mizí celá výplata? Nechtěl bych. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz
6: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 679 tisíc korun, včetně DPH. Všechny vozy jsou k dispozici skladem, navíc se sadou zimních kol za polovinu a financováním s úrokem od 0%. Navštivte 5. až 11. října Lexus Praha Bavorská 3 Praha 5.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
10: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
11: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
0: Klasik Praha. Největší hity za 500 let.

Slyšeli jsme árii Dalily z druhého dějství opery Samson a Dalila Camille Saint-Saensem a pěla nádherným způsobem Lina Garanča. Doprovázel ji orchestr SVR Rundfunk Orchestr Kaiserslautern a to pod vedením José Colliada. 7 hodin, 27 minut. Za chvíli hudba Antonína Dvořáka Furiant, třetí část smyčcového sextetu A-dur. Hrát nám bude soubor, který byl ustaven pro jeden z koncertů na Mezinárodním hudebním festivalu Lipa Musica 2019, tedy příležitostný orchestr, který se skládá ze skvělých hudebníků Josef Špaček, Tobias Feldman, Sergej Malov, Matej Šic, Gabriel Švábe a Tomáš Jamník. Ale hudba Antonína Dvořáka se rozezní že za chvíli, protože my si dnes chceme připomenout jiného slavného českého skladatele staršího. Narodil se před 285 lety a je jím Václav Pichl. Narodil se právě 25. září roku 1741 v Bechyni a ačkoliv pocházel z rodu šenkýřů a řezníků, měl velké štěstí, protože hudební vzdělání mohl získat od kantora v jeho rodišti učitele Jana Pokorného a díky tomu, jak dobře se učil, mohl také později studovat i na jezuitské koleji v Březnici, kde se věnoval mimo jiné i hudbě.

Slyšeli jsme třetí část smyčcového sextetu A dur Antonína Dvořáka. V uších nám zněl Furiant v podání souboru Lipa Music sa Sextet. 7 hodin 30.

mladší byl Václav Pichl a ten také uspěl v Itálii, ale předtím si prošel také zkušeností hry, například v orchestru, který vedl Karl Dieters von Dittersdorf, a to bylo ve Velkém Varadíně u biskupa Adama Patačiče. Václav Pichl chvíli poté působil i u hraběte Hartiga a pak měl velké štěstí, že mohl ve Vídni působit jako první houslista ve dvorním divadle, a ta Vídeň byla pro něj a pro jeho pozdější italský pobyt nesmírně důležitá. Proč? To vám prozradím po skladbě Františka Xavera Richtera.

Dozněla třetí věta symfonie číslo 2 F-dur Františka Xavera Richtera. Hrál nám soubor Helsinki Barok Orchestra pod taktovkou Aapa Häkkinena a dohrál 7 minut po 7:30. A nás se čeká ještě jeden a poslední návrat k Václavu Pichlovi, ovšem ne v našem vysílání, protože s hudbou Václava Pichla se budete moci setkávat i nadále. My si za chvíli poslechneme jeho skladbu z jeho symfonie Pastoralis D-dur, to bude první věta. Tohoto českého skladatele si připomínáme zejména dnes, protože se narodil 25. září roku 1741 a ušel velký kus umělecké cesty, než se dostal do Itálie, a tam se dostal z iniciativy Marie Terezie. Získal díky ní místo kapelníka, komorního skladatele a komorníka u arcivévody Ferdinanda de Este v Milánu. A to také díky tomu, že předtím Václav Pichl působil ve Vídni a tak o něm dobře Marie Terezie věděla. V Itálii byl jako ryba ve vodě. Jednak Itálie zněla hudbou. On sám tam komponoval jedno dílo za druhým, navštívil všechna významná kulturní centra. Seznámil se například s Giovannim Battistou Martinim, Luigim Cherubinim a mnohými dalšími. Setkal se i s českým skladatelem

0: Utichým Jírovcem, který ho prý ve svém životopise řadil mezi přední evropské skladatele. Stal se členem filharmonické společnosti v Mantově, Boloni, byl hudebním ředitelem v Monce a prý snad i během toho období přeložil libreto Kouzelné flétny Wolfganga Amadea Mozarta a napsal dějiny českých hudebníků působících v Itálii. Ovšem velké hudební dílo i jeho literární spisy byly zničeny při obsazení Lombardie francouzskými vojsky. Bohužel vyhořeli, schořeli. A tak se dochovalo jenom část z díla Václava Pichla. Ten měl ale velké štěstí z Itálie po okupaci francouzskými vojsky. Odešel s arcivévodou Ferdinandem de Estem zpět do Vídně, tam působil a zemřel možná tak, jak si to i někteří hráči nebo skladatelé přejí, při hře, při houslovém koncertu, který hrál v Lobkovickém paláci ve Vídni. Ale naštěstí jeho dílo nezemřelo, i když část z něj schořela. A tak si nyní můžeme poslechnout v podání Pardubického komorního orchestru pod vedením Marka Štrincla první část Pichlovy symfonie Pastoralis D-dur.
1: Vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.

0: Klasik Praha.
1: Vypadá to, že už nic nebrání spojení filmových studií Warner Bros. A Paramount. A my se v příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna podíváme na největší klenoty tvorby pod těmito značkami. Těšit se můžete na ukázky z Kmotra, Temného rytíře nebo Casablanky. Nalaďte si rádio Klasik Praha.
0: Hudba stříbrného plátna.
2: Nejlepší filmové melodie.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
5: Topcentrum.cz. Dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.
6: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
7: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
8: Když jde o zdraví.
6: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
7: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
9: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
10: Dobrý den, jmenuji se Albert Štěpánek a vedu společnost Auto Štěpánek, kterou založil můj táta před 30 lety. Jsme rodinný podnik a auta jsou naším koníčkem. Proto děláme věci kvalitně a známe vaše požadavky. Hledáte auto pro vaši rodinu? Klidně i ojeté. Podívejte se na auto-štěpánek.cz, kde vám nabízíme roční a spolehlivě prověřené vozy Škoda za rozumnou cenu. Auto Štěpánek, autorizovaný partner programu Škoda Plus. auto-štěpánek.cz.
2: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Slyšeli jsme arabesku C-dur Roberta Schumana, hrál nám ji George Lee. Teď je 7 hodin 55 minut a my ještě máme čas na jednu Mozartovu melodii. Od Wolfganga Amadea Mozarta zazní z pařížské symfonie číslo 31 D-dur třetí věta a tu nám zahrají amsterdamský barokní orchestr, tedy hráči tohoto orchestru pod taktovkou Tona Koopmana.

0: Slyšeli jsme, jak zněla hudba Wolfganga Amadea Mozarta, a to nejenom našim uším, ale i těm, které byly přítomny nahrávce. Byla to živá nahrávka symfonie číslo 31 D-dur Wolfganga Amadea Mozarta, říká se jí pařížská. My slyšeli třetí část a tu hrál amsterdamský barokní orchestr pod taktovkou Tona Koopmana. Za chvíli ale uslyšíte další pěknou skladbu Pozdrav lásky Edvarda Elgára. Hrát bude London Festival Orchestra pod vedením Rose Popla a ještě předtím tu jsou zprávy.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: Ve sporu o žalobě internetové firmy Seznam.cz na premiéra Andreje Babiše včera krajský soud v Praze Babišova právního zástupce vyzval, aby politik doložil pravdivost některých svých tvrzení. Žalobu firma podal kvůli 12 výrokům, kterými podle ní předseda vlády poškozuje její pověst. Podle Seznamu Babiš například opakovaně veřejně šíří nepravdivá tvrzení o tom, že společnost v souvislosti s výplatou dividend nezaplatila srážkovou daň a krátí tak daně. A vedle dalšího Andrej Babiš opakovaně útočí na tiskových konferencích na novináře redakcí Seznam zprávy a Novinky.cz a označuje jejich zpravodajský obsah za lživý a manipulativní. Firma požaduje smazání příspěvku na sociálních sítích premiéra, uložení zákazu šíření zmíněných tvrzení a omluvu. Hormuzským průlivem včera proplulo přibližně 60 nákladních plavidel, která převezla největší objem ropy za den od začátku července. Dohromady bylo převezeno asi 22 milionů barelů ropy, informovala o tom agentura Reuters s odkazem na nejmenovaného amerického činitele. Zhruba 40 z těchto plavidel podle něj koordinovalo svoji ochranu s americkou armádou. Praha dokončila rekonstrukci průmyslového paláce na výstavišti. Stavební práce trvaly více než 4,5 roku a stály zhruba 3 miliardy korun. Opravený palác si mohou lidé prohlédnout při komentovaných prohlídkách od pátku do 11. října. Všechny jsou už vyprodané, v plánu je vypsat další termíny. Budova nebude běžně přístupná, bude sloužit pro pořádání výstav, veletrhů a dalších akcí. Dnes bude nad Českou republikou oblačno až zataženo, hlavně v jihozápadní polovině Čech ráno a dopoledne i polojasno až jasno. Zpočátku se výjimečně budou vyskytovat mlhy. Na severu a severovýchodě, hlavně na horách, čekáme ojediněle slabý déšť, na východě zpočátku místy. Nejvyšší teploty se dnes budou na našem území pohybovat mezi 13 až 18 stupni Celsia. V tisícím metrech na horách kolem 9 stupňů Celsia. To je ze zpráv vše. Nyní už nás pozdraví, pozdravím lásky Edvarda Elgára, hráči London Festival Orchestra.
1: Jsme Klasik Praha.

Slyšeli jsme Pozdrav lásky. V skladbu Edvarda Elgara nám hrál soubor London Festival Orchestra pod vedením Rose Popla. Dohrál 6 minut po 8 hodině. Nyní nás čeká setkání s tvorbou Nicoli Porpory, tedy barokní italskou tvorbou. Zaposloucháme se do čtvrté části koncertu pro violončelo a orchestr G-dur. Solo má Joseph Crouch a hraje i souborný English koncert, vede Harry Bickett.

To byla čtvrtá část koncertu pro violončelo a orchestr G-dur Nicoli Porporim. Hrál nám Joseph Crouch a soubor The English Concert pod vedením Harryho Bicketta dohrál 11 minut po 8 hodině. Za chvíli nás čeká z opery Lakmé Leo Delíba krásná árie v podání Juana Diego Floreze. Uslyšíme, jak ji zpívá nejenom vynikající pěvec, ale také jak ji skvěle doprovází Orchestra del Teatro Comunale de Bologna pod vedením Roberta Abbada. Předtím ale ještě informace o dopravě. Hlášena je nehoda z Elznicova náměstí ve směru na Karlín na Praze 8.

0: Klasik Praha.
1: Skvěle ladí s velkým orchestrem, ale dokáže vás dostat i do tranzu. V dalším díle pořadu Spektrum hudby vám představím brumly, netradiční nástroj starý tisíciletí. Můj host, brumlista Petr Jasinčuk, vám prozradí zajímavosti, které se k ní pojí i jak zní. Říkám tedy, nebrumlej, radši vem brumly a hrej. V sobotu v premiéře Spektra hudby v 18 hodin. Těší se Filip Sichra.
2: Spektrum hudby. Zajímavosti z pestrého světa hudební kultury.
3: Umělecký projekt Europark Art přináší jedinečnou výstavu uznávaného slovenského malíře a grafika Petera Augustoviče. Objevte světy plné symboliky a tajemství, kde se realita prolíná se surrealismem. Nechte se vtáhnout do světa umění v Europarku. Více o výstavě na www.europark.cz.
4: Zaspívejte si spolu s námi Orfovu kantátu Carmína Burana. Pražský filharmonický sbor pořádá 13. října v Rudolfínu Sing Along koncert Cantiamo. Jehož se můžete aktivně zúčastnit i vy. Vstupenky na pražskyfilharmonickýsbor.cz. Generálním partnerem sboru je skupina ČES.
5: Toto léto se nechte okouzlit chutěmi Itálie s Amorino.
6: Řemeslně vyráběné gelato, ovocné sorbety, ledové nápoje a další italské speciality na vás čekají v našem novém prostoru ve Fashion Arena Prague Outlet.
5: Amorino, umění pravého italského geláta.
7: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
8: Vážně? A co umí?
7: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
8: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
9: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
10: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
11: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
10: Vážně?
11: Já mám Lelosy na sobě celý den.
12: Lelosy. Too comfortable to take off.
13: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
14: Mid-season sale na eobuv.cz. Získejte slevu do minus 35% při nákupu na 1899 korun z Morio Club Gold. Navíc získáte 10% cashback. Akce platí jen do 5. října na eobuv.cz a v aplikaci.
15: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
16: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
17: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
2: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Daniel Trifonov nám zahrál hudbu Jeremy Soula v aranžmá v svém, která pochází z hudby k počítačové hře The Elder Scrolls 5 Skyrim. Máme 8 hodin 23 minut a přicházíme k melodii, která už zdomácněla nejenom ve Francii, ale téměř na celém světě u těch, kteří mají rádi veselé melodie a také operetu. Zazní předehra k operetě Krásná Helena Jacquese Offenbacha a nám ji zahraje Česká filharmonie pod vedením Václava Neumanna.

Dozněla předehra k operetě Krásná Helena Jacquese Offenbacha, hrála Česká filharmonie pod taktovkou Václava Neumanna a dohrála 8:55. Nyní se trochu sklidníme, neboť se zaposloucháme do třetí části klavírního kvartetu S-dur Roberta Schumanna. Uslyšíme hrát Daniela Houpa, Paula Neubauera, Davida Finkla a Wu Hanna.

0: To byla hra Daniela Hopa, Paula Neubauera, Davida Finkla a Wuhana v klavírním kvartetu S-dur Roberta Schumanna. My slyšeli v jejich podání třetí část tohoto díla slavného německého skladatele. Nyní je 8 hodin 40 minut a přejedeme až do Itálie a do období baroka. Uslyšíme od Antonia Vivaldiho třetí část symfonie G-dur. Hrát nám bude soubor The Academy of Ancient Music pod vedením Andrew Menzie.
1: Vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.

To byla návštěva Itálie v období baroka. Hudbou Antonia Vivaldiho jsme se potěšili díky souboru The Academy of Ancient Music pod taktovkou Andrew Menzi. A zněla nám v uších třetí věta symfonie G-dur v 8 hodin a 43 minuty. Nyní je na řadě jednoduchá symfonie Benjamina Britna a její dovádivé finále.

0: Hudba v miléniu, slavná auditoria, z archivu osobností i hudba podle kalendáře jsou k poslechu také jako podcast.
1: Pravidelné pořady Rádia Klasik Praha bez hudebních ukázek najdete na službách Spotify a podcasty.cz.
2: Vážení příznivci krásné hudby, rád bych vás pozval na zahájení 35. ročníku cyklu Svátky hudby v Praze. Václav Hudeček a jeho hosté. Mými hosty budou výjimeční solisté. Sopranistka Lucie Kaňková, tenorista Daniel Matoušek, violistka Kristýna Nouzovská, houslista Arnau Izák a Prague Philharmonia s Ondřejem Vrabcem. Vstupenky zakoupíte v síti Ticketportál a Colosseum Ticket. Těšíme se na vás 20. října v Rudolfinu. Generálním partnerem je pojišťovna Kooperativa.
3: Při prodeji nemovitosti rozhodují detaily. Správně nastavená cena, kvalitní prezentace a zkušenost, která dokáže celý prodej dovést k nejlepšímu výsledku. Makléři Century 21 patří mezi nejlépe připravené odborníky na trhu a stojí za nimi 50 let zkušeností světové značky. Řešíte prodej nemovitosti? Jsme tu pro vás. Century21.cz.
4: 1000 osobností, 1000 rozhovorů a desítky výtvarných pohledů. Galerie La Femme ve spolupráci s Markem Ebenem představují výstavu Na plovárně. 50 malířů a sochařů na ní stvárnilo své oblíbené hosty slavného pořadu České televize. Na plovárně. Od 23. září do 1. listopadu v Galerii La Femme. Více na glf.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
7: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. Milá, my máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
6: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
8: Schořela mi kulma.
9: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
10: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Rychle doručíme i herní monitor Acer, který vám zajistí úchvatně plynulý obraz v každé hře. Datart, opravdový elektrospecialista.
11: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
12: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.
13: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Gábor Boldocký dohrál hlavní melodii od Antonína Dvořáka, melodii jeho písně Když mě stará matka, z cigánských melodií slavného českého skladatele. Doprovázela Prague Filharmonia pod vedením Somi Diniese. Je 8 hodin 54 minut a už za chvíli se rozezní tóny Joaquína Rodriga. Díky nim se trochu ohřejeme v dnešním trochu chladnějším dni, než na které jsme byli zvyklí během léta. Madrigalový koncert pro dvě kytary a orchestr od Joaquína Rodriga nahrál soubor Academy of St. Martin in the Fields pod vedením Nevila Merinera se soli Pepe Romera a Angela Romera. A my z této nahrávky uslyšíme devátou část Zapateado.

0: Pepe Romero, Ángel Romero a hráči souboru Academy of St. Martin in the Fields pod taktovkou Neville Marinera nám zahráli devátou část madrigalového koncertu pro dvě kytary a orchestr Joaquína Rodriga. Dohráli těsně před devátou hodinou a pokud nás posloucháte pravidelně ráno a dopoledne, pak víte, že poranním vysílání následuje blok Ondřeje Fischera, tedy dopolední vysílání Rádia Klasik Praha, a to je také plné pěkné hudby. Za chvíli se rozeznějí tóny Nikolaje Rimského-Korsakova. Uslyšíme první část jeho kvintetu B-dur pro klavír, flétnu, klarinet, lesní roh a fagot. Hrát nám budou Ivan Klánský, Jan Riedelbauch, Vlastimil Mareš, Vladimíra Klánská, Miloš Vichtrle. Filip Sichra vám přeje pěkný poslech dopoledního vysílání a také skvělý pátek i celý víkend.
1: Klasik Praha. Vše o klasické hudbě.

Hezké páteční dopoledne, milí posluchači a posluchačky Hudebního rádia Klasik Praha. Je 10 minut po 9. hodině 25. září. Svátek dnes slaví Zlata nebo Zlatuše. No a od mikrofonu z našeho studia na Pražském Smíchově vás jako obvykle touto dobou zdraví Ondřej Fischer. Dopolední vysílání právě zahájila méně známá komorní tvorba Nikolaje Rimského-Korsakova. Z jehož kvintetu pro klavír a dechové nástroje jsme poslouchali veselou první větu. Zahráli nám ji čeští interpreti, na klavír Ivan Klánský, na flétnu Jan Riedlbauch, na klarinet Vlastimil Mareš, na hornu Vladimíra Klánská a na fagot Miloš Vichtrle. Mimo jiné v nejbližších minutách našeho dopoledního programu uslyšíte třeba hudbu švýcarského skladatele Franka Marténa a pokračovat teď budeme hudbou barokní. Bude to francouzský raně barokní autor jménem Antoine Boisset, který působil na dvoře Ludvíka 13. A my uslyšíme skladbu nazvanou Nos esprits libres et contents, neboli Naše duše volné a šťastné. Bude nám hrát a zpívat ensemble Le Poème Harmonique pod vedením Vincenta di Mestra.

Slyšeli jsme francouzskou raně barokní hudbu, dílo skladatele Antoana Boisseta s názvem Nos Esprits Libres Contant, které nám teď hrál a zpíval soubor Le Poème Harmonique vedený Vincentem Dimestrem. Pokud máte rádi francouzské baroko, tak v rámci právě probíhajícího festivalu Lipa Musica, jeho 25. ročníku, můžete třeba nadcházející neděli 27. září navštívit městské divadlo v Turnově, kde bude mít premiéru nové představení, které vzniklo ve spolupráci Mima Radima Vizváryho a flétnistky Jany Semerádové, která je uměleckou garantkou letošního ročníku festivalu Lipa Musica. Představení nese název La Rameau a jak už tedy název napovídá, bude tam znít hudba tohoto francouzského barokního autora. Kromě Jany Semerádové ještě budou hrát tedy Hanna Fleková a Jiří Haverland a režie představení se ujala známá operní režisérka Magdalena Švecová. Tak pro milovníky francouzského baroka ve spojení s pantomimou tedy toto představení v rámci festivalu Lipa Musica v neděli 27. září od 18 hodin v Městském divadle v Turnově. Více informací o programu letošního ročníku festivalu najdete na webových stránkách lipamusica.cz. No a my pokračujeme hudbou švýcarského skladatele Franka Marténa. Poslechneme si druhou z jeho etid pro smyčcový orchestr. Bude nám hrát Mnichovský komorní orchestr řízený Hansem Stadlmajerem.

0: Mnichovský komorní orchestr nám hrál hudbu švýcarského skladatele 20. století Franka Marténa. Poslouchali jsme druhou z autorových etýd pro smyčcový orchestr. Dirigoval Hans Stadlmayr. Teď máme 8 minut před 9:30. No a kolega Stanislav Předota vás pozve k nedělnímu poslechu dalšího dílu svého pravidelného pořadu Švédský stůl, do kterého vždy vybírá zajímavé, neoposlouchané, komentované nahrávky.
1: Klasik Praha.
2: Další díl pořadu Švédský stůl přináší hudbu ke cti národních patronů, svatých Vojtěcha, Ludmily, Prokopa a Václava. Výběr z CD Čeští svědci v nebeském Jeruzalémě souboru Schola Gregoriana Pragensis si budete moci poslechnout v neděli od 19 hodin. Na setkání se těší Stanislav Předota.
3: Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule. Tisíc osobností, tisíc rozhovorů a desítky výtvarných pohledů. Galerie La Femme ve spolupráci s Markem Ebenem představují výstavu Na plovárně. 50 malířů a sochařů na ní stvárnilo své oblíbené hosty slavného pořadu České televize. Na plovárně. Od 23. září do 1. listopadu v Galerii La Femme. Více na glf.cz.
4: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
5: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
6: V každém ročním období vám garážová vrata, vchodové a interiérové dveře Hermann garantují tu nejvyšší kvalitu, komfort a bezpečí.
7: Nabídka variant a dekorů je ohromující, s garancí rychlého dodání. Provedení je jediné, to nejlepší.
6: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
7: Více na www.hormann.cz.
6: Hermann. Jistota na celý život.
8: Vytvořeno s použitím AI.
9: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu vonné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
10: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
11: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
12: Tak děti, zítra je taky den a teď už do spacáku a spinkat.
13: Luboši, ty ho nebyl, ho! Nic ti neudělal!
12: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
14: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Avivážko Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90 nebo Jarkapsle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Tohle je Klasik Praha.

0: Je krátce po půl desáté, posloucháte dopolední vysílání Rádia Klasik Praha a toto byla žertovná parodická fuga pro čtyři hlasy a smyčcové kvarteto, kterou napsal slavný kanadský pianista Glenn Gould, známý interpret Bachovy hudby. Byla to skladba napsaná v 60. letech původně pro kanadský televizní pořad Anatomie fugy. No a skladbu Glenna Goulda jsem vybral, protože bude také souviset s tématem našeho vysílání v následujících minutách. Příští týden od úterý do pátku se v divadle Inspire na Hamu na Malostranském náměstí bude hrát nové představení založené právě na hudbě Johanna Sebastiana Bacha, které také vzdá hold Glennu Gouldovi, co by slavnému interpretovi Bachovy hudby. Představení se jmenuje Goldbergovy variace a vystupují v něm tanečnice a choreografka Eliška Benešová a také klavíristka Radka Hanáková, která bude obstarávat živý, tedy hudební doprovod, respektive živě zahraje Goldbergovy variace v rámci tohoto představení a která je teď naším hostem na telefonu v dopoledním vysílání. Dobrý den.
1: Ano, dobrý den vám i posluchačům a moc děkuji za tento úvod. Dělal mi opravdu radost.
0: To jsem rád. Tak než se dostaneme k nějakým podrobnostem ohledně té hudební složky, ještě nám prosím trochu obecněji řekněte, jak to představení vlastně vzniklo, jak jste se seznámili s Eliškou Benešovou a jak vás napadlo vytvořit představení založené tedy právě na této Bachově slavné skladbě.
1: Ano, ano, my jsme se vlastně, ta myšlenka vznikla už před mnoha a mnoha lety v Kanadě, kde jsem 10 let žila, studovala a vlastně původní kontakt byl s režisérem Artem Babajansem. A my jsme oba milovali Glenna Goulda a on tím, že je dramatik, tak jsme se bavili o jakési variantě pódia, klavíru, hudby a herce na pódiu. A ta myšlenka nějakým způsobem vznikla, zase odešla a já jsem přišla zpátky do Prahy a potkala jsem Elišku Benešovou a mezi tím jsem studovala Goldbergovy variace, dílo, které prostě, když jednou začnete hrát, tak vás jen tak nepustí. A potom, co jsem potkala Elišku, tak jsem si říkala, bylo by fajn vlastně něco udělat společně na tu hudbu Goldbergových variací. A moje původní myšlenka byla taková jako standardní, klasická, to znamená, já hraju, Eliška tančí. Ovšem, když jsme spolu začali pracovat, Eliška do toho vnesla úplně jiný prvek a začalo nám být oběma jasné, že potřebujeme dalšího člověka, někoho, kdo nám pomůže s dramaturgií a s režií. A tam se znova objevila ta původní myšlenka a to byla ta vlastně s tím mým kamarádem, dramaturgem Artem Babajancem. Tím pádem já jsem ho oslovila a on byl otevřený tomu vlastně se k nám připojit a začít spolupracovat. Mm-hmm. Takže tím došlo na to trio, které teďka spolupracuje.
0: To představení samozřejmě tedy nebude jenom pro sluch, ale pro více rozsmyslů, k tomu se taky později dostaneme. Vy budete, předpokládám, Goldbergovi variace hrát vlastně úplně celé v kompletní podobě, protože to představení má 1 hodinu a 3/4, tak zazní všechny?
1: Ano, ano. My vlastně vůbec jako nepřetváříme Bacha, neděláme z něj jinou hudbu, opravdu respektujeme partituru a

0: ano.
1: A když hrajete takovouto skladbu původně určenou pro čembalo, tak jste příznivkyní spíše snažit se v té interpretaci přiblížit tomu čembalovému zvuku, nebo naopak ráda využíváte tu pestřejší zvukovou škálu, kterou nabízejí ty moderní nástroje?
0: Já tam mám hezká otázka, děkuji vám za ní. Já jsem člověk, který zkušeností došel k jakémusi závěru, že když chceme hrát Bacha, tak je důležité, aby jsme měli zkušenost s nástrojem, který měl ten skladatel, v tomto případě Bach, k dispozici. Tím pádem já jsem sama jako vlastně hrála, pracovala na čembalu několik let, i jsem vlastně ho studovala, dá se říct, a tu zkušenost nějakým způsobem jsem přetavila v ten zvuk klavíru, ale nesnažím se o nápodobu čembala, myslím si, že to je nesmysl. Mm-hmm. Ale samozřejmě vycházím nějaký, jako snažím se jít jako k podstatě té interpretace, jakoby dá se říct k srdci té hudby, jo, která vede skrz principy, které fungují na čembalu. Ale v žádném případě nenapodobuju zvuk čembala. Hmm. Pracuju s klavírem a jako vycházím vlastně z podstaty zvuku klavíru.
1: Jestli to říkám správně, vy vlastně žijete v Kanadě, takže i skrze to máte tedy ke Gouldovi blízko, že je tam slavným rodákem. Čím vás Glenn Gould inspiruje jako pianista a to jeho pojetí Bacha?
0: Jo, já v tuto chvíli jako žiju v Praze, ale pořád s Torontem mám vřelej vztah a žila jsem tam 10 let. Čím mě inspiruje Glenn Gould? On mě trošku to i souvisí s Kanadou, protože Glenn Gould byl umělec, který se narodil a umřel v Kanadě a myslím si, že ta země ho hodně ovlivnila, že díky tomu byl Glenn Gould tím člověkem, kterým byl, kromě jiných věcí samozřejmě, protože já jsem to sama zakusila. Kanada vám dovolí stát se tím, kým opravdu jste. A Glenn Gould měl odvahu být jiný a vlastně dělat si legraci z něčeho, z čeho se běžně legrace nedělá a přinést velmi osobitý interpretační názor do světa. A vlastně on apeloval na to, že vlastně každý umělec musí mít odvahu vyjádřit svůj názor, vymezit se vůči tomu, co existuje a najít tam svůj vlastní kreativní prostor. A vlastně pro mě to je životní interpretace nebo inspirace, jak pro člověka, tak pro umělce. Mm-hmm. Ještě bych řekla, on takovým způsobem pro mě poličtil ten svět klasický hudby, který zvenčí a někdy i zevnitř se může zdát jakýsi trošku svázaný těmi konvencemi a tím dress codem a tak dále. A vlastně on ukázal tu lidskou tvář ty klasické hudby, takže tím je velkou inspirací.
1: Já myslím, že to, že měl smysl pro humor, bylo patrné i z té skladby, kterou jsme tady před chvílí poslouchali.
0: Ano.
1: Ale co se týče jeho samotného stylu hry, který byl tedy velmi specifický, včetně držení těla nebo toho pobrukování si při hře a tak to od něj nepřebíráte tady tyto věci.
0: No bohužel, já teda to od něj nepřebírám, ale já jsem to... Myslím, že posluchači uslyší, já taky zpívám u klavíru. To Glenn Gould nebyl jediný, kdo jak si zpívá, ale já už to mám tady asi o 20 let, takže to není vliv Glenna Goulda, ale nesedím nízko, opravdu, já jsem, víte co, kdybych se snažila kopírovat Glenna Goulda, tak bych vlastně asi nepochopila to, co on reprezentoval a jak žil, takže já se v žádném případě nesnažím ho napodobovat, ale inspirace je to veliká.
1: Hmm. Už jsme říkali, že to představení je tedy takzvaně multisenzorické, že kromě vámi interpretované hudby je tam i tanec, samozřejmě i světelný design, scénografie, prý dokonce i hmatové věmy. Tak popište nám prosím trochu blíže, co tam vlastně bude nejen k slyšení, ale i k vidění a tak dále.
0: Ano, ano. Tak vlastně v naší inscenaci dochází k dialogu mezi hudbou, tancem, divadlem. Divadlo obnáší samozřejmě tohle všechno, zároveň i světla a objekty. Takže my pracujeme, řekla bych, velmi minimalisticky se všemi objekty a snažíme se jít do podstaty věcí. Takže myslím si, že můžu prozradit, že třeba hlavním scénografickým prvkem je židle Glenna Goulda. A ta židle má samozřejmě velký význam pro tu inscenaci a nějakým způsobem bude putovat tím představením s námi. Jo, takže osvětelný design se

0: stará náš dramaturg, režisér Art Babajans. A vlastně ta světla taky mají symbolický význam.
1: Mm-hmm. A vy jste tam tedy zapojena taky nějak, řekněme, herecky nebo tanečně, nebo se plně věnujete klavíru?
0: Ano, já tam samozřejmě 80-90% mám na starosti a na zodpovědnosti hudbu, ale zároveň moje postava je charakter, takže já tam mám i momenty herecký, jsou takový nepatrný, ale vlastně neustále jsme v jakémsi dialogu s Eliškou, což je tanečnice, ale taky herečka. A i něco navíc, já nebudu vše přezrazovat, ale opravdu my ty role nemáme vyhraněny. Tak jak jsme zastánci toho, že by se ty disciplíny měly propojovat, že nemáme rádi ta ostrá ohraničení, tak vlastně i na tom jevišti to není všechno tak jednoznačně daný.
1: Tak přestože Goldbergovy variace podle legendy byly určeny jako ukolébavka pro hraběte von Kaiserlinga, tak věřím, že to představení nebude tedy nuda a nebude publikum uspávat a každopádně na vlastní oči a uši ho můžete tedy slyšet a vidět příští týden od úterý do pátku v divadle Inspirace na Hamu na Malostranském náměstí. Tak já moc děkuji klavíristce Radce Hanákové, že nás na toto představení pozvala. Děkuji vám za rozhovor, přeji, ať se představení vydaří a budu se těšit zase někdy naslyšenou.
0: Já také moc děkuji za rozhovor a všechny moc srdečně zvu, přijďte a vemte i děti. Je to opravdu, děláme to pro vás. Naschledanou.

0: Kterou z Beethovenových houslových sonát máte nejraději? Nevíte? Tak přijďte 11., 14. a 19. října do Rudolfína a poslechněte si je všechny. Sezonu Českého spolku pro komorní hudbu zahájí houslista Jan Fischer a klavírista Martin Kasík. Více na www.českafilharmonie.cz.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
2: 4 veletrhy, 4 světy na jednom místě. Objevte novinky ze světa krásy na 4Beauty a ochutnejte svět gastronomie na Gastro Sweet Fest 2. a 3. října. Za hračkami a zábavou vyraste na 4Kids a pro inspiraci do vašeho domova na 4Interior od 2. do 4. října. To vše v PVA Expo Praha Letňany.
3: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz
4: Topcentrum.cz, dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky, otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.
5: Dobrý den, jmenuji se Albert Štěpánek a vedu společnost Auto Štěpánek, kterou založil můj táta před 30 lety. Jsme rodinný podnik a auta jsou naším koníčkem. Proto děláme věci kvalitně a známe vaše požadavky. Hledáte auto pro vaši rodinu? Klidně i ojeté. Podívejte se na auto-štěpánek.cz, kde vám nabízíme roční a spolehlivě prověřené vozy Škoda za rozumnou cenu. Auto Štěpánek, autorizovaný partner programu Škoda Plus. auto-štěpánek.cz.
6: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
1: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90. Až do 29. září. Kaufland.
7: Ladíte Klasik Praha.

Je 10 minut před 10. a právě dozněl Foxtrot z první svity pro jazzový orchestr z pera skladatele Dmitrije Šostakoviče, který tedy tuto skladbu napsal inspirován dobovými populárními tanci ve 30. letech minulého století. Hrál nám Královský koncertní orchestr Amsterdam, no a Šostakoviče si dnes připomínáme i proto, že právě dnes 25. září je tomu rovných 120 let od narození tohoto významného skladatele hudby 20. století. Připomene ho třeba i kolegyně Martina Klausová v dnešním pořadu Hudba podle kalendáře, který si můžete dnes naladit od 19 hodin, kde tedy samozřejmě jeho skladeb zazní více. No a pokračujeme teď hudbou francouzského autora Henriho Duparca. Jeho skladba nazvaná Aux étoiles neboli Ke hvězdám zazní v podání Lyonského orchestru.

Je 9:05, posloucháte Radio Klasik Praha a toto byla příjemná orchestrální skladba francouzského autora Henriho Duparca s názvem Aux étoiles neboli Ke hvězdám, kterou nám teď zahráli autorovi krajané hudebníci z Lyonského orchestru. 25. září roku 1906, tedy přesně před 120 lety, se nenarodil pouze Dmitrij Šostakovič, který se tedy narodil v tento den podle gregoriánského kalendáře samozřejmě, ale v tentýž den na Žižkově se narodil také skladatel Jaroslav Ježek. No a my si připomeneme tedy i Jaroslava Ježka a jeho dnešní výročí. Tentokrát si ho připomeneme známou skladbou Bugatti Step, virtuózním kusem pro klavír, který ovšem teď zazní v našem vysílání v zajímavé úpravě pro housle a klavír. Budou nám hrát Ivan Ženatý a Milan Langer.

0: Ivan Ženatý a Milan Langer nám teď v úpravě pro housle a klavír zahráli slavnou skladbu Bugatti Step od Jaroslava Ješka, jehož výročí si právě dnes připomínáme. 25. září 1906 byl pro hudbu významný den, protože se narodili jak Dmitrij Šostakovič, kterého si také ještě připomeneme v dnešním vysílání, mimo jiné od 19 hodin v pořadu Hudba podle kalendáře, tak i právě Jaroslav Ježek. Teď je krátce před 10. hodinou, za chvíli se vrátíme zase ke klasice z hudby Joaquina Rossiniho, předehrou k opeře Lazebník sevilský. Pak také třeba rubrika Novinka týdne nebo hudba Claudia Monteverdiho nás čekají už v nejbližších minutách tady na Rádio Klasik Praha.
1: Máte naladěno Rádio Klasik Praha.

0: Symfonický orchestr Českého rozhlasu pod vedením svého dlouholetého šéfdirigenta Vladimíra Válka teď hrál předehru k Rossiniho komické opeře Lazebník sevilský v dopoledním vysílání Rádia Klasik Praha. Následuje pravidelná rubrika Novinka týdne a v ní si tentokrát představíme novou nahrávku jedné z Janáčkových oper, která vyšla nedávno v Londýně.
1: Novinka týdne.
2: Nejnovější nahrávky z klasiky na Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
0: Opery českého skladatele Leoše Janáčka se těší velké oblibě ve Velké Británii a na labelu LSO Live, který je značkou londýnského symfonického orchestru, vyšla na začátku září nová živá nahrávka Janáčkovy opery Výlety páně Broučkovi z roku 1920 na náměty dvou satirických povídek Svatopluka Čecha. Londýnské symfoniky na nahrávce diriguje Simon Rattle, který s orchestrem už v minulých letech natočil oceňované nahrávky příhod Lišky Bystroušky, Káti Kabanové i Jenufy. Stejně jako v předchozích případech si přizval ke spolupráci také některé české pěvce, tentokrát tenoristu Aleše Bryscejna, sopranistku Doubravku Novotnou a baritonistu Lukáše Zemana. No a záznam byl pořízen loni v květnu v Barbican Hall. Nové album už získalo v zahraničních médiích také řadu pozitivních recenzí. Janáčkovi Výlety páně Broučkovi patří k jeho méně typickým a méně často uváděným dílům. Oproti autorovým slavným působivým tragédiím se v tomto případě jedná o komickou operu plnou hudební fantazie a odlehčené, avšak nápadité hudby, která je často ve valčíkovém rytmu. No a titulní postavu požívačného a zbabilého pražského měšťáka Matěje Broučka děj zavede v první polovině na měsíc a v druhé polovině pak do času husitských válek. My si jako hudební ukázku z nové nahrávky této Janáčkovy opery teď poslechneme instrumentální mezihru z první části. Londýnský symfonický orchestr diriguje Simon Rattle.
3: Hello, I'm Simon Rattle, conductor. You're listening to Radio Classic Prague.

Tak to byla jen krátká ukázka z nové nahrávky Janáčkovy opery Výlety páně Broučkovi. Poslouchali jsme teď instrumentální mezihru z první části tohoto díla. Nahrávka vyšla nedávno na labelu LSO Live, který je tedy značkou londýnských symfoniků. Tento orchestr Janáčkovu operu natočil pod taktovkou dirigenta Simona Rettla. No a více se můžete o tomto albu dočíst i na našich webových stránkách. My teď po nahrávce Simona Rettla hned uslyšíme nahrávku jeho manželky mezzosopranistky Magdaleny Kožené, kterou si poslechneme v barokním repertoáru. Zaspívá nám společně se sopranistkou jménem Anna Prohaska tuto čakonu pro dva hlasy ze sbírky Skerci muzikály od Claudia Monteverdiho. Píseň se jmenuje Zefiro Torna a obě pěvkyně doprovodí bazilejský barokní orchestr La Cetra.

0: Klasik Praha.
1: V těchto dnech vychází nová nahrávka Onegerova oratoria Jana z Arku Na hranici, která byla natočena loni v Rudolfinu. Provedení řídil sbormistr a dirigent Lukáš Vasilek, který bude příštím hostem pořadu Hudba v miléniu. Povídat si budeme nejen o tomto mimořádném projektu, ale také nové sezóně Pražského filharmonického sboru. V poslechu premiéry v úterý 29. září od 19 hodin vás zve Ondřej Fischer.
0: Hudba v miléniu.
2: O klasice v 21. století.
3: Toto léto se nechte okouzlit chutěmi Itálie s Amorino.
4: Řemeslně vyráběné gelato, ovocné sorbety, ledové nápoje a další italské speciality na vás čekají v našem novém prostoru ve Fashion Arena Prague Outlet.
3: Amorino, umění pravého italského geláta.
5: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 6 399 korun měsíčně bez DPH s operativním leasingem Kinto One. Všechny vozy jsou navíc k dispozici skladem. Navštivte 5. až 11. října Lexus Praha Bavorská 3 Praha 5.
6: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
7: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
8: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
9: Moderní plechové zahradní domky Hermann vám garantují tu nejvyšší kvalitu, dlouhou životnost a precizní provedení pro každé roční období.
10: Design je nadčasový a kombinace různých stylů, velikostí, barev a příslušenství jsou ohromné. S garancí rychlého dodání.
9: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
10: Více na www.hermann.cz.
9: Hermann. Jistota na celý život.
11: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Je, schořela mi kulma.
14: To vyřeším, mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
15: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Připravte jídlo raz dva s etapečenkou. Uvaří, upeče i ugriluje vše, od kuřete po bábovku. Datart, opravdový elektrospecialista.
2: Klasik Praha.
0: Klasik Praha.

4 minuty před 10:30 na Klasik Praha zazněla hudba z počítačové hry Kingdom Come Deliverance 2, která vyšla v loňském roce a která se stala nejprodávanější a nejúspěšnější českou počítačovou hrou. Je to hra odehrávající se ve středověku a tak i hudba k ní je stylizována v duchu středověké hudby. Napsal ji Jan Valta a v poslední době se v souvislosti s velkým úspěchem hry dočkala i řady živých provedení, například i v létě na festivalech za poklady Broumovska nebo v Českém Krumlově. No a my teď budeme pokračovat opět klasikou Ludwig van Beethoven a klavírní koncert číslo 4 G-dur. Jehož první větu tentokrát uslyšíme z nahrávky skvělého pianisty Alfreda Brendla. Spolu s ním budou hrát vídeňští filharmonikové pod taktovkou opět Simona Rettla, tak lepší obsazení si skoro nelze přát. No a před 11. hodinou pak ještě uslyšíme třeba také Vivaldiho, Lista nebo Sibelia. To vše už brzy na rádiu Klasik Praha.

Jsou 10:45 a na rádiu Klasik Praha jsme teď poslouchali nahrávku první věty z Beethovenova 4. klavírního koncertu G-dur. Skvěle obsazený snímek, kde solo hrál pianista Alfred Brendel, jeden z předních interpretů Beethovenovy hudby ve 20. století, kterého jsme si tedy také připomenuli s touto nahrávkou. No a Simon Rattle dirigoval Vídeňskou filharmonii. Teď nás čeká krátká druhá část z Vivaldiho koncertu a mol, kde uslyšíme solovou mandolínu. Na tu bude hrát Avi Avital, který natočil Vivaldiho skladby tedy v úpravách právě pro tento svůj strunný drnkací nástroj spolu s benátským barokním orchestrem.

0: Klasik Praha.
1: Můj další host je operní pěvec, režisér a dramaturg, který většinu svého profesního života spojil s divadlem Josefa Kajetána Tyla v Plzni. Ovšem potkáte ho v každém divadle naší krásné země, protože jako předseda komise Thálie objíždí divadla, poslouchá, posuzuje a hodnotí. A své zkušenosti, znalosti a dovednosti už řadu let předáváte nejmladší generaci umělců na Pražské konzervatoři. Ve studiu jsem přivítala Zbyňka Brabce. V sobotní premiéře se na vás těší Mirka Časarová.
2: Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří? 1000 osobností, 1000 rozhovorů a desítky výtvarných pohledů. Galerie La Femme ve spolupráci s Markem Ebenem představují výstavu Na plovárně. 50 malířů a sochařů na ní stvárnilo své oblíbené hosty slavného pořadu České televize. Na plovárně. Od 23. září do 1. listopadu v Galerii La Femme. Více na glf.cz.
3: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
4: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
5: Vážně? A co umí?
4: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody. I soutěže.
5: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
6: Mid-season sale na eobuv.cz. Získejte slevu do minus 35% při nákupu na 1899 korun z Morio Club Gold. Navíc získáte 10% cashback. Akce platí jen do 5. října na eobuv.cz a v aplikaci.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
10: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
11: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
12: Když jde o zdraví.
13: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
14: Kupujete nebo už máte nový vůz Škoda? Sjednejte si k němu také předplacený servis. Nemusíte řešit změny cen za díly a práci, získáte prokazatelnou historii vozu a když auto prodáte, služba přejde na nového majitele. Sjednejte si Škoda předplacený servis a až na 5 let máte vystaráno.
15: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný servisní partner Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
2: Klasik Praha.
0: Klasik Praha.

Posloucháte Rádio Klasik Praha. Listovou hudbu nám teď hrál pianista Libor Nováček. Byla to část nazvaná Oráž, neboli v překladu Bouře, z klavírního cyklu Léta putování, konkrétně z první části tohoto cyklu znázorňující listovo putování po Švýcarsku. No a pokud máte rádi listovou klavírní hudbu, tak jinou část cyklu Léta putování, totiž Itálii, můžete slyšet naživo tady v Praze, také v Rudolfinu 5. listopadu v rámci Firkušného klavírního festivalu. Bude to koncert, kde zahraje tuto listovou skladbu pianista Lukas Šternat, mladý rakouský interpret. Kromě toho od Lista zahraje také transkripce Schubertových písní a také Schubertovou slavnou klavírní fantazii C-dur, zvanou Poutník. Více o programu letošního Firkušného klavírního festivalu najdete i na webových stránkách firkušny.cz. No a my po této energické a dramatické hudbě budeme pokračovat Sibeliovou skladbou pro smyčcový orchestr, první částí jeho svity Rakastava, a zahraje nám komorní orchestr Vox Artis.

0: Je 11 hodin, právě dozněla trochu melancholická hudba Jeana Sibelia, první část ze svity Rakastava, což by se dalo přeložit jako milenec. No a na nahrávce účinkoval komorní orchestr Vox Artis. Za chvíli budeme pokračovat hudbou skladatele 20. století Ernesta Blocha. Poslechneme si jeho koncertino pro flétnu, violu a smyčcový orchestr v podání slovenských interpretů. Kromě toho v příští hodině našeho vysílání uslyšíme třeba filmovou hudbu, také Debussyho, Pučínyho, no a nebo si připomeneme ještě také dnešní výročí Jaroslava Ježka i Dmitrije Šostakoviče. To vše bude k slyšení ještě před 12. na rádiu Klasik Praha.
1: Tohle je Klasik Praha.

Je 9 minut po 11. hodině a poslouchali jsme teď hudbu švýcarského skladatele 20. století Ernesta Blocha. Jehož koncertino pro flétnu, violu a smyčcový orchestr nám zahrál bratislavský orchestr kapela Istropolitána. Na flétnu hrál Kaspar Zender a na violu Milan Radič. No a teď tady mám hudbu Johana Christiana Bacha, jednoho ze synů Johana Sebastiana. Bude to Andan, tedy Molto, tedy pomalá první část jeho koncertantní symfonie A-dur a na dobové nástroje uslyšíme hrát soubor Muzika antiqua Köln z Kolína nad Rýnem.

Slyšeli jsme první větu z koncertantní symfonie a dur Johanna Christiana Bacha, syna Johanna Sebastiana Bacha, který působil v Londýně. No a my jsme teď poslouchali nahrávku souboru Muzika Antiqua Köln, který nám hrál na dobové nástroje pod vedením Reinharda Goebla. Dnes 25. září 2026 si připomínáme dvojité kulaté výročí dvou významných skladatelů. Jednak Dmitrije Šostakoviče, který se narodil před 120 lety v Petrohradu, no a v ten týžden na Žižkově se narodil i Jaroslav Ježek. My teď uslyšíme jeho slavnou píseň Nebe na zemi, složenou pro Osvobozené divadlo, pro stejnojmenou hru. Ovšem v úpravě pro čtyři violončela. Hrát nám bude soubor Cello Republic, tvořený Petrem Špačkem, Ivanem Vokáčem, Janem Zemenem a Matějem Štěpánkem.

0: Klasik Praha.
1: Vypadá to, že už nic nebrání spojení filmových studií Warner Bros. A Paramount. A my se v příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna podíváme na největší klenoty tvorby pod těmito značkami. Těšit se můžete na ukázky z Kmotra, Temného rytíře nebo Casablanky. Nalaďte si rádio Klasik Praha.
0: Hudba stříbrného plátna.
2: Nejlepší filmové melodie.
3: Vážení příznivci krásné hudby, rád bych vás pozval na zahájení 35. ročníku cyklu Svátky hudby v Praze. Václav Hudeček a jeho hosté. Mými hosty budou výjimeční solisté. Sopranistka Lucie Kaňková, tenorista Daniel Matoušek, violistka Kristýna Nouzovská, houslista Arnau Izád a Prague Filharmonia s Ondřejem Vrabcem. Vstupenky zakoupíte v síti Ticketportál a Colosseum Ticket. Těšíme se na vás 20. října v Rudolfinu. Generálním partnerem je pojišťovna Kooperativa.
4: 1000 osobností, 1000 rozhovorů a desítky výtvarných pohledů. Galerie La Femme ve spolupráci s Markem Ebenem představují výstavu Na plovárně. 50 malířů a sochařů na ní stvárnilo své oblíbené hosty slavného pořadu České televize. Na plovárně. Od 23. září do 1. listopadu v Galerii La Femme. Více na glf.cz.
5: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.
6: Mid-season sale na eobuv.cz. Získejte slevu do minus 35% při nákupu na 1899 korun z Morio Club Gold. Navíc získáte 10% cashback. Akce platí jen do 5. října na eobuv.cz a v aplikaci.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
10: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A jablka červená, kilo s apkou, pouze za 14,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
2: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Posloucháte dopolední vysílání Rádia Klasik Praha. Toto byla filmová hudba skladatele Johna Barryho. Jehož kariéra je spojena mimo jiné s takzvanými bondovkami, tedy filmy o agentovi 007 Jamesi Bondovi. My jsme teď poslouchali téma, které John Barry složil pro jeden z těchto filmů s názvem Dech života z roku 1987. Pokud patříte k milovníkům Beethovenovy hudby, tak Český spolek pro komorní hudbu v rámci své aktuální sezóny už jako takovou předzvěst velkých beethovenovských oslav, které se chystají na příští rok v souvislosti s 200. výročím Beethovenova úmrtí, které si budeme příští rok připomínat. No a už teď v říjnu tedy Český spolek pro komorní hudbu uvede kompletní provedení všech Beethovenových houslových sonát, kterých je 10, vznikaly postupně během více než 15 let, takže dokumentují různé etapy vývoje skladatelova stylu od raných sonát ovlivněných ještě Antoniem Salierim, až po vrcholná díla, jako je třeba slavná Kreutzerova sonáta, která pak inspirovala třeba Tolstého nebo Janáčka. No a všech 10 těchto Beethovenových sonát tedy zazní v říjnu v interpretaci houslisty Jana Fischera, který je koncertním mistrem České filharmonie a také kurátorem Českého spolku pro komorní hudbu, a klavíristy Martina Kasíka. Celý cyklus koncertů se odehraje ve Dvořákově síni pražského Rudolfina během 3 podvečerů a večerů. Budou to konkrétně dny 11. října v neděli už od 17:30, pak 14. října ve středu od 19:30 a 19. října v pondělí taktéž od 19:30 ve Dvořákově síni Rudolfina. Tak to je jedinečná příležitost slyšet postupně v rámci tohoto projektu kompletní vývoj Beethovenovy tvorby pro housle a klavír v podání Jana Fischera a Martina Kasíka v rámci sezony Českého spolku pro komorní hudbu. Dnes 25. září, jak už jsme v našem vysílání dnes několikrát říkali, si připomínáme významné 120. výročí narození Dmitrije Šostakoviče. Večer ho připomene třeba ještě také pořad hudba podle kalendáře. No a my teď uslyšíme jeho skladbu Scherzo pro klavír, což je Šostakovičovo rané dílo. Je to Scherzo fismol, které autor napsal v roce 1919, když mu bylo 13 let, pak o 2 roky později skladbu upravil také pro klavír. No a my si právě teď tuto klavírní podobu poslechneme v podání pianisty Daniela Trifonova.

Dnešní 120. výročí narození Dmitrije Šostakoviče jsme si teď připomenuli s jednou z jeho raných skladeb, skladba Scherzo Fis

Je v originále zpívaná, ale my si poslechneme instrumentální úpravu pro klarinet a orchestr, kterou nám zahraje klarinetistka Sharon Kamm, doprovázená Württemberským komorním orchestrem z Heilbronnu.

0: Hudba v miléniu, slavná auditoria, z archivu osobností i hudba podle kalendáře jsou k poslechu také jako podcast.
1: Pravidelné pořady Rádia Klasik Praha bez hudebních ukázek najdete na službách Spotify a podcasty.cz.
2: Při prodeji nemovitosti rozhodují detaily. Správně nastavená cena, kvalitní prezentace a zkušenost, která dokáže celý prodej dovést k nejlepšímu výsledku. Makléři Century 21 patří mezi nejlépe připravené odborníky na trhu a stojí za nimi 50 let zkušeností světové značky. Řešíte prodej nemovitosti? Jsme tu pro vás. Century21.cz.
3: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
4: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Topcentrum.cz, dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky, otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.
6: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
7: KFC ti zase nabízí víc.
8: MacBooky Neo,
7: iPhone 17,
8: laserové projektory,
7: sluchátka Apple Beats
8: a stovky dalších cen.
7: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
8: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
7: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Z jednoho z Mozartových houslových koncertů, koncertu číslo 3 G-dur, jsme teď poslouchali třetí větu. Byla to nahrávka, kde solo hrál Itzhak Perlman a berlínská filharmonie ho doprovázela. No a před 12. hodinou nás ještě čeká Handel a nebo také hudba Edvarda Grieg'a. Od tohoto norského autora si teď poslechneme pomalou část árii ze svity z dob Holbergových v podání anglického komorního orchestru Akademie svatého Martina v Polích.

Melancholickou árii z Griegovy svity z dob Holbergových, která je inspirována hudbou 18. století, jsme teď poslouchali z nahrávky anglického komorního orchestru Akademie svatého Martina v Polích. No a do 12. hodiny nám ještě pár minut zbývá, tak si v nich teď poslechneme svižné chromatické buré z Handlovy vodní hudby, jak ho nahrál orchestr Collegium 1704 pod vedením Václava Luxe na album vydané loni v únoru, které se jmenuje Water and Fire, s Handlovými dvěma slavnými instrumentálními svitami složenými v Anglii. Kromě vodní hudby je tedy na albu natočena ještě o více než 30 let později složená hudba k ohňostroji, ale tato ukázka tedy bude z vodní hudby Georga Friedricha Handla v podání Collegia 1704.

0: Tak to byla část z Händlovy vodní hudby Buré v podání Collegia 1704 řízeného Václavem Luxem. Tato skladba zakončila dnešní dopolední program, je právě 12 hodin. No a v odpoledním vysílání Rádia Klasik Praha se na vás už těší kolega Stanislav Předota, který mě za chvíli vystřídá u mikrofonu tady ve studiu Rádia Klasik Praha. Pro dnešek se s vámi loučí Ondřej Fischer, přeji vám hezký pátek a také hezký nadcházející víkend, vlastně tedy prodloužený státním svátkem. No a budu se těšit příští týden v úterý opět naslyšenou na vlnách Rádia Klasik Praha.
1: Tohle je Klasik Praha.

0: Polonéza je skladbou, která většinou slavnostně otevírá nějaký ples či jinou společenskou událost. My jsme teď poslouchali Polonézu S-dur od Antonína Dvořáka, která otevřela popolední vysílání na stanici Klasik Praha, kterým vás bude dnes, tedy v pátek 25. září, provázet Stanislav Předota. Teď je přesně 7 minut po 12. hodině. Ještě připomenu, že Dvořákovu polonézu zahrál Symfonický orchestr hlavního města Prahy s dirigentem Jiřím Bělohlávkem. A tento orchestr bude nyní vystřídán Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu, který povede Petr Popelka. A společně s klavíristou Janem Bartošem nám zahrají Adagio, volnou větu z koncertu S-dur od Antonína Reichy.
1: Je čas hledat krásu a čas nacházet ji v hudbě.
2: Stanislav Předota na Klasik Praha.

0: Klavírista Jan Bartoš zahrál adagio z koncertu S-dur od Antonína Reichy. Doprovázel Symfonický orchestr Českého rozhlasu, dirigoval Petr Popelka. Teď si poslechneme hudbu z filmu, který určitě nechybí v žádné publikaci o historii tohoto stříbrného žánru. Jedná se o film Jih proti severu, který byl natočen ve Spojených státech amerických v roce 1939 podle knižní předlohy Margaret Mitchellové. Hlavní role v tomto filmu zahráli Clark Gable a Vivien Leigh a v následujícím roce 1940 snímek pozbíral doslova plejádu filmových Oscarů. Nicméně na skladatele hudby Maxe Steinera Oscar už nevyzbyl. To ale neznamená, že by jeho hudba nestála za poslech.
1: Klasik Praha.
2: V dalším pořadu přivítám hosta, který v tomto měsíci slaví významné životní jubileum. Vybral pro vás hudbu, k jejíž interpretaci si vždy přizval další muzikanty. Jaroslav Tůma bude hrát nejen na varhany, ale také na čembalo. Zeptám se na varhaní improvizaci, skladatelskou i pedagogickou činnost. Poslouchejte v premiéře ve čtvrtek v 19 hodin. Těší se Ivan Dlask.
1: Z archivu osobností.
3: Co poslouchají slavní. Umělecký projekt Europark Art přináší jedinečnou výstavu uznávaného slovenského malíře a grafika Petera Augustoviče. Objevte světy plné symboliky a tajemství, kde se realita prolíná se surrealismem. Nechte se vtáhnout do světa umění v Europarku. Více o výstavě na www.europark.cz.
4: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.
5: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
6: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
5: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
7: Německy moc neumím, ale jedno slovo díky našim garážovým vratům a venkovním dveřím nezapomenu. A to je Hermann.
8: A právě teď Hermann nabízí interiérové dveře nově s povrchem DuraDecor a maximální odolností, navíc s povrchy břidlice a plátna.
7: Samozřejmostí je rychlé dodání a provedení na míru. www.hermann.cz.
8: No a jak se tedy německy řeknou kvalitní vrata a dveře?
7: Přece Hermann.
8: Hermann. Jistota na celý život.
9: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
10: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
3: Posloucháte Klasik Praha.

Hudbu Maxe Steinera z filmu Jih proti severu zahrál Orchestr Philharmonique de Strasbourg a dirigoval Marco Letonia. 20. října se v Praze ve Dvořákově síni Rudolfina bude konat slavnostní zahajovací koncert už 35. ročníku cyklu Svátky hudby v Praze aneb Václav Hudeček a jeho hosté. Tento festival začne 20. října, jak jsem zmínil, a potrvá koncerty každý měsíc až do 20. dubna příštího roku. Na tom zahajovacím koncertu vedle hostitele, houslisty Václava Hudečka, vystoupí také laureát letošní Hudečkovy Luhačovické akademie, houslista Arnau Izard, a potom také renomovaní umělci, violistka Kristina Nouzovská-Fialová a sopranistka Lucie Kaňková s tenoristou Danielem Matouškem. Orchestrální doprovod bude obstarávat orchestr Prague Philharmonia s dirigentem Ondřejem Vrabcem. Na programu tohoto koncertu je Dvořákův Mazurek, Bruchův houslový koncert pro housle a violu e-moll a potom ještě výběr árií z oper Verdiho, Pucciniho a Gounoda. Více informací o tomto koncertu i o celém festivalu Svátky hudby v Praze najdete na jeho webových stránkách.

Harfista Xavier de Maistre se souborem L'Art del Mondo zahrál závěrečnou třetí větu Allegro z koncertu G-dur, jehož autorem je Antonio Vivaldi. Od George Gershwina, jednoho z nejzajímavějších skladatelů klasické hudby z prvé poloviny 20. století v Americe, si teď poslechneme druhou část z jeho známé skladby Američan v Paříži. A bude nám také hrát americký orchestr, Pittsburghský symfonický orchestr s dirigentem André Prevenem.

Druhou závěrečnou část ze skladby Američan v Paříži od George Gershwina zahrál Pittsburghský symfonický orchestr s dirigentem André Prevenem. Od Bély Bartóka teď zazní také závěrečná část, a to z jeho violového koncertu, který Barták psal těsně před svou smrtí v roce 1945. Tuto třetí větu nám nyní zahraje violista Jaroslav Karlovský.

Violista Jaroslav Karlovský zahrál závěrečnou větu z koncertu od Bély Bartóka. Doprovázela ho Česká filharmonie, dirigoval Karel Ančerl. A nyní po této živé maďarským folklorem ovlivněné hudbě si poslechneme hudbu, která je klidná, niterná, něžná. Salim Aškar nám zahraje prvou větu ze sonáty číslo 14 cis moll Ludwiga van Beethovena.

0: Prvou větu ze sonáty Měsíční svit od Ludwiga van Beethovena zahrál Salim Aškar. Od Claude Debussyho si nyní poslechneme jeho píseň La Romance d'Ariel, tedy Romance Arielova. Zpívat nám bude sopranistka Julie Rose a doprovází Susan Menoff.
1: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů z Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.
2: Tak děti, zítra je taky den a teď už do spacáku a spinkat.
3: Luboši, ty ho nevím, ho! Nic tě neudělal!
4: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
5: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
6: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
7: Čtyři veletrhy, čtyři světy na jednom místě. Objevte novinky ze světa krásy na 4Beauty a ochutnejte svět gastronomie na Gastro Sweet Fest 2. a 3. října. Za hračkami a zábavou vyraste na 4Kids a pro inspiraci do vašeho domova na 4Interior od 2. do 4. října. To vše v PVA Expo Praha Letňany.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 74,90 a trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
9: Ladíte Klasik Praha.

Doslova vzorová interpretace hudby Claude Debussyho. Zpěvačka, sopranistka Julie Rose a klavíristka Susan Menoff přednesly píseň La Romance Tariel od Claude Debussyho. Dnešek je tak trošku Šostakovičovsko-Ježkovským dnem. Dne 25. září roku 1906, tedy přesně na den před 120 roky, se ve stejný den narodili jak Dmitrij Šostakovič, tak Jaroslav Ježek. A my si samozřejmě během dneška jejich hudbu připomeneme. Teď zazní fuga B-moll od Dmitrije Šostakoviče.

0: fugu b-mol z cyklu 24 preludií a fug od Dmitrije Šostakoviče zahrála Juliana Avdějeva. Je 13.00, pátek 25. září, vy posloucháte stanici Klasik Praha. Mám tu pro vás připraveny pravidelné zprávy.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: Detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu zasahovali dnes ráno v největší tuzemské zdravotní pojišťovně VZP a zhruba 10 farmaceutických firmách a zadrželi 3 lidi, kteří byli poté propuštěni na svobodu. Policisté prověřují smlouvy, které uzavřela Všeobecná zdravotní pojišťovna s farmaceutickými firmami a zjišťují, zda se při jejich uzavírání neuplácelo. Severoatlantická aliance by mohla vytvořit mnohonárodní letku, specializovanou na zachycování a ničení útočných dronů, která by umožnila sestřelit drahé bojové letouny a zásoby raket vzduch-vzduch. Za jednu z nejvhodnějších platform pro takovou jednotku považuje Justin Bronk, expert z britského Royal United Service Institute, český proudový letoun L-39NG Skyfox, vyráběný společností Aero Vodochody. Výhodou českých letounů L-39NG Skyfox je, že mají nízké provozní náklady, ale zároveň dostatečný výkon i proti rychlejším ruským dronům. V roce 1926 se konal první koncert Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Včera večer v pražském Rudolfinu zahájil tento orchestr svou jubilejní 100. sezónu rekonstrukcí stejného programu, jaký zazněl na prvním koncertu v roce 1926. Orchestr pod vedením nového šéfdirigenta Eliase Grandiho uvedl předehru k Prodané nevěstě Bedřicha Smetany, romanci pro housle a orchestr číslo 1 a 2 Ludvíka van Beethovena s houslistou Janem Mráčkem, výběr z legend Antonína Dvořáka a na závěr symfonii číslo 2 Zdeňka Fibicha. Počasí. Dnes je většinou oblačno, na severu a severovýchodě území až zataženo a výjimečně slabý déšť. Později večer bude v Čechách od západu oblačnosti ubývat. Nejvyšší dnešní teploty 14 až 18 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách kolem 9 stupňů. Fouká slabý, západní až severozápadní, večer proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu.
1: Jsme Klasik Praha.

Pražský komorní orchestr s dirigentem Bohumilem Gregorem zahrál závěrečnou část, čtvrtou větu ze symfonie číslo 3 G-dur od Karla Dieterse von Dietersdorf. Tato symfonie patří do cyklu symfonií na náměty Ovidiových proměn. Konkrétně tato je věnována proměně Aktaiona v jelena. Od Bohuslava Martinů teď zazní jeho variace na Rossiniho téma pro violončelo a klavír. Martinů zkomponoval tyto variace v roce 1942 v New Yorku a věnoval je violončelistovi Grigorii Pjatigorskému. Je to jednovětá skladba, něco okolo 8,5 minut trvající a nám ji teď zahrají společně violončelista Tomáš Jamník a klavírista Ivo Kahánek.

Violončelista Tomáš Jamník a klavírista Ivo Kahánek zahráli Martinů variace ad na Rossiniho téma. Švédský režisér Lasse Hallström je opravdu zajímavou osobností. Začínal jako tvůrce videoklipů. V podstatě skoro všechny videoklipy skupiny ABBA režíroval právě Lasse Hallström. Pak se věnoval dětským filmům, takže je možné, že jste viděli jeho film Děti z Bullerbynu nebo Návrat dětí z Bullerbynu. A pak se začal věnovat klasickému filmu. Mezi jeho přední snímky patří například film Co žere Gilberta Grapea s Leonardem DiCaprio a Johnny Deppem, pak filmy Čokoláda s Julie Binoche a také Johnny Deppem, Lov lososů v Jemenu, Psí poslání, Láska na kary. Mnohé z těchto snímků jste možná viděli. A mezi jeho oceňované filmy patří také snímek Pravidla moštárny, který Lasse Hallström natočil v roce 1999. Hudbu k tomuto filmu zkomponovala Rachel Portman.

0: Klasik Praha.
1: Tábor Bratislava Záhřeb. Místa spojená s tvorbou Oskara Nedbala, skladatele, dirigenta a violisty, kterého, ač by si to jistě zasloužil, nepřipomíná u nás žádné muzeum. Po Nedbalových stopách se tedy vydáme v dalším dílu našeho pořadu s pondělní premiérou od 19 hodin.
0: Slavná auditoria.
2: S Jiřím Vejvodou po světových hudebních síních.
3: Toto léto se nechte okouzlit chutěmi Itálie s Amorino.
4: Řemeslně vyráběné gelato, ovocné sorbety, ledové nápoje a další italské speciality na vás čekají v našem novém prostoru ve Fashion Arena Prague Outlet.
3: Amorino, umění pravého italského geláta.
5: Někdy přijde chvíle, kdy si řeknete, chci větší svobodu, chci vlastní tempo. Možná je čas začít něco nového. Staňte se realitním makléřem u Century 21. Nebo si rovnou založte vlastní kancelář a podnikejte s podporou silné značky. Buďte součástí nejrychleji rostoucí realitní sítě na trhu. Century 21. Úspěch v realitách má své jméno. Více informací na www.century21.cz.
6: Schořela mi kulma.
7: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
8: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Rychle doručíme i herní monitor Acer, který vám zajistí úchvatně plynulý obraz v každé hře. Datart, opravdový elektrospecialista.
9: V každém ročním období vám garážová vrata, vchodové a interiérové dveře Herman garantují tu nejvyšší kvalitu, komfort a bezpečí.
10: Nabídka variant a dekor je ohromující, s garancí rychlého dodání. Provedení je jediné, to nejlepší.
9: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
10: Více na www.hormann.cz.
9: Herman. Jistota na celý život.
11: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 679 tisíc korun, včetně DPH. Všechny vozy jsou k dispozici skladem, navíc se sadou zimních kol za polovinu a financováním s úrokem od 0%. Navštivte 5. až 11. října Lexus Praha Bavorská 3 Praha 5.
12: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
13: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
14: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
15: Když jde o zdraví.
16: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
17: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
0: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech. Klasik Praha.

Příspěvkem k dnešnímu 120. výročí narození Jaroslava Ježka byla třetí věta Charleston z Ježkova koncertu pro klavír a orchestr, kterou jsme právě poslouchali. Hráli nám Filharmonie Brno s dirigentem Leošem Svárovským a klavírista Igor Ardašev. V týdnu od 7. a 8. října nás čeká zahajovací slavnostní koncert pražských symfoniků. Tento koncert se koná ve středu 7. a ve čtvrtek 8. října, pokaždé ve Smetanově síni obecního domu. A pražští symfonikové vystoupí pod taktovkou svého šéfdirigenta Tomáše Netopila. V první polovině koncertu spolu s nimi jako host vystoupí houslistka Alena Baeva, která přednese Beethovenův houslový koncert D-dur. Ve stejné tónině se pak ponese i druhá polovina koncertu, protože v ní zazní symfonie číslo 2 D-dur od Johannesa Brahmse. Více informací o tomto koncertu, jakož i o celé koncertní sezóně pražských symfoniků se dozvíte na jejich webových stránkách www.fok.cz.

Vyslechli jsme prostřední část ze symfonických tanců skladatele Sergeje Rachmaninova. Hrál Philadelphia Orchestra, dirigoval Jannik Nezet Segén. Sergej Rachmaninov tyto tance vytvořil na podzim roku 1940. Jedná se tedy o jedno z jeho velmi pozdních děl a tato prostřední věta byla nesená v rytmu valčíku. Od Karla Filipa Emanuela Bacha teď zazní prvá část z jeho koncertu S-dur. Na dobové nástroje bude hrát soubor Muzika Antiqua Köln.

0: Koncert Es-dur od Karla Filipa Emanuela Bacha. Jeho prvou větu Allegro molto nám zahrál soubor Musica Antiqua Köln. A teď je tu Felix Mendelssohn Bartholdy a jeho hudba k Shakespeareovu Snu noci svatojánské. Z této scénické hry, scénické hudby, teď zazní finále. Zpívat nám budou sopranistka Edith Matis, kontraltistka Ursula Böse, sbor Bavorského rozhlasu a to vše za doprovodu Symfonického orchestru Bavorského rozhlasu s českým dirigentem Rafaelem Kubelíkem.
1: Věděli jste, že Rádio Klasik Praha můžete poslouchat i prostřednictvím mobilní aplikace?
2: Je ke stažení zdarma. Více informací na klasikpraha.cz/aplikace.
3: Zaspívejte si spolu s námi Orfovu kantátu Carmína Burana. Pražský filharmonický sbor pořádá 13. října v Rudolfínu Sing Along koncert Cantiamo. Jehož se můžete aktivně zúčastnit i vy. Vstupenky na pražskyfilharmonickysbor.cz. Generálním partnerem sboru je skupina ČES.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Dvě tak, jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
8: Topcentrum.cz. Dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.
9: Dobrý den, jmenuji se Albert Štěpánek a vedu společnost Auto Štěpánek, kterou založil můj táta před 30 lety. Jsme rodinný podnik a auta jsou naším koníčkem. Proto děláme věci kvalitně a známe vaše požadavky. Hledáte auto pro vaši rodinu? Klidně i ojeté. Podívejte se na auto.štěpánek.cz, kde vám nabízíme roční a spolehlivě prověřené vozy Škoda za rozumnou cenu. Auto Štěpánek, autorizovaný partner programu Škoda Plus. auto.štěpánek.cz.
10: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
11: Vážně? A co umí?
10: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
11: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
12: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Symfonický orchestr a sbor Bavorského rozhlasu s dirigentem Rafaelem Kubelíkem a pěvkyně Edith Matis a Ursula Böze přednesli závěr hudby ke hře Sen noci svatojánské, kterou napsal Felix Mendelssohn Bartholdy. Teď je před námi hudba německého skladatele Friedricha Theodora Fröhlicha, od něhož zazní skerco z klavírního kvartetu D-moll, ale ještě předtím bych vás chtěl pozvat k poslechu našich dnešních večerních pořadů. Už jsem se zmínil, že dnes si připomínáme dvě významná hudební výročí. Přesně před 120 roky, přesně na den, se narodili Jaroslav Ježek a Dmitrij Šostakovič. A druhého jmenovaného Dmitrije Šostakoviče dnes připomene Martina Klausová ve svém pořadu Hudba podle kalendáře, který budeme vysílat od 19 hodin. Ve 20 hodin pak začne koncert bez smokingu, dnes s Litevským národním symfonickým orchestrem, který zahraje symfonické tance a symfonii C-moll od Edvarda Hagerupa Griega. A od 22 hodin bude hostem hudby v miléniu houslistka Alena Baeva, kterou mimochodem 7. a 8. října uslyšíme na zahajovacích koncertech pražských symfoniků.

0: Vyslechli jsme třetí větu skerco z klavírního kvartetu D-moll od Friedricha Theodora Fröhlicha. Na dobové nástroje hráli Alena Hönigová, fortepiano, Miki Takahashi, housle, Daila Dambrauska, viola a Ilze Grudule, violončelo. Autorem další skladby je Franz von Suppé. To je skladatel, který se narodil roku 1819, zemřel 1895. Jeho otcem byl Belgičan, matka pocházela z Vídně, údajně z česko-polské rodiny. Jinak rodné jméno tohoto skladatele je Francesco Ezechiele Ermenegildo Rytíř de Suppé de Melli. Zajímavé také je, že von Suppé se narodil ve Spalatu v Dalmácii, což je dnešní chorvatský Split. A zpočátku se sice snažil o komponování, ale prosadil se nejprve jako dirigent. Jako skladatel se prosadil až v roce 1865 svou operetou Krásná Galatea, kdy mu bylo už 46 roků. A hned rok na to, roku 1866, napsal další úspěšnou operetu Lehkou kavalérii. Z ní si teď poslechneme předehru.
1: Jsme Klasik Praha.

předehru k operetě Lehká kavalerie od France von Suppé nám zahrál Symfonický orchestr Slovenského rozhlasu v Bratislavě a dirigoval Martin Ziegard. A ještě tu mám pro vás jedno jevištní dílo. Tentokrát to bude opera. Jedná se o Tosku od Giacoma Pucciniho a zazní scéna Recondita Armonia.

scénu z arie Recondita Armonia z opery Tosca od Giacomo Pucciniho zaspíval tenorista Jonas Kaufmann. Doprovázel orchestr Národní akademie svaté Cecílie a dirigoval Antonio Papano. Jedním z významných českých autorů 18. století je Karel Stamitz. My si teď od něho poslechneme rondo, závěrečnou část z violončelového koncertu číslo 1 G-dur. Část tohoto violončelového partu zrekonstruoval čelista Michael Eriksson, který nám právě toto rondo teď zahraje.

0: Violončelista Mikael Eriksson přednesl závěrečné rondo z koncertu G-dur číslo 1 od Karla Stamice. Doprovázel Sukův komorní orchestr, který dirigoval Petr Škvor. Teď je tu pozvánka k poslechu pořadu Na osobní notu, který budeme vysílat zítra, tedy v sobotu 26. večer. A potom si poslechneme jednu z biblických písní Antonína Dvořáka. Zaspívá nám ji Jan Martiník.
1: Klasik Praha.
2: Můj další host je operní pěvec, režisér a dramaturg, který většinu svého profesního života spojil s divadlem Josefa Kajetána Tyla v Plzni. Ovšem potkáte ho v každém divadle naší krásné země, protože jako předseda komise Thálie objíždí divadla, poslouchá, posuzuje a hodnotí. A své zkušenosti, znalosti a dovednosti už řadu let předává té nejmladší generaci umělců na Pražské konzervatoři. Ve studiu jsem přivítala Zbyňka Brabce. V sobotní premiéře se na vás těší Mirka Časarová.
3: Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří?
4: Vážení příznivci krásné hudby, rád bych vás pozval na zahájení 35. ročníku cyklu Svátky hudby v Praze. Václav Hudeček a jeho hosté. Mými hosty budou výjimeční solisté. Sopranistka Lucie Kaňková, tenorista Daniel Matoušek, violistka Kristýna Nouzovská, houslista Arnau Izák a Prague Philharmonia s Ondřejem Vrabcem. Vstupenky zakoupíte v síti Ticketportál a Colosseum Ticket. Těšíme se na vás 20. října v Rudolfinu. Generálním partnerem je pojišťovna Kooperativa.
5: Toto léto se nechte okouzlit chutěmi Itálie s Amorino.
6: Řemeslně vyráběné gelato, ovocné sorbety, ledové nápoje a další italské speciality na vás čekají v našem novém prostoru ve Fashion Arena Prague Outlet.
5: Amorino, umění pravého italského geláta.
7: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
8: Vytvořeno s použitím AI.
9: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu vonné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Dobrý den, jmenuji se Albert Štěpánek a vedu společnost Auto Štěpánek, kterou založil můj táta před 30 lety. Jsme rodinný podnik a auta jsou naším koníčkem. Proto děláme věci kvalitně a známe vaše požadavky. Hledáte auto pro vaši rodinu? Klidně i ojeté. Podívejte se na auto-štěpánek.cz, kde vám nabízíme roční a spolehlivě prověřené vozy Škoda za rozumnou cenu. Auto Štěpánek, autorizovaný partner programu Škoda Plus. auto-štěpánek.cz.
3: Klasik Praha.

Basista Jan Martiník zaspíval píseň Bože, Bože, píseň novou z cyklu Biblické písně od Antonína Dvořáka. Doprovázela Česká filharmonie, dirigoval Jiří Bělohlávek. Dnes si připomínáme 120. výročí narození skladatele Jaroslava Ježka. A toto výročí připomíná také Národní muzeum v Praze. Ve své dvoraně historické budovy Národního muzea na Václavském náměstí otevřelo výstavu s názvem Tmavomodrý svět Jaroslava Ježka. Skladatele spojeného s Osvobozeným divadlem, Voskovcem a Werichem, ale samozřejmě také pozoruhodného skladatele klasické hudby, připomínají fotografie, zajímavosti z jeho života a také známé písně, které si můžete poslechnout prostřednictvím QR kódů. Více informací o této výstavě najdete na webových stránkách Národního muzea.

skladbu věnovanou planetě Venuši od Gustava Holsta zahrál Orchestre Symphonique de Montréal a dirigoval Charles Dutoit. Od Georga Friedricha Händla si teď poslechneme Alleluja, část z oratoria Mesiáš.

0: Aleluja z Handlova oratoria Mesiáš zaspíval a zahrál soubor Scholars Baroque Ensemble. Jednou z nejpopulárnějších skladeb Maurice Ravela je jeho Bolero. Sám Ravel prý z této skutečnosti nebyl úplně dvakrát nadšený, protože mnohých jiných svých kompozic si cenil mnohem více. My si teď Ravelovo Bolero připomeneme zkrácenou verzí, kterou nám zahraje kytarista Miloš Karadaglič.
1: Kterou z Beethovenových houslových sonát máte nejraději? Nevíte? Tak přijďte 11., 14. a 19. října do Rudolfína a poslechněte si je všechny. Sezonu Českého spolku pro komorní hudbu zahájí houslista Jan Fischer a klavírista Martin Kasík. Více na www.českafilharmonie.cz.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
5: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
6: Už zas přihlížíš, jak ti v nákupáku mizí celá vejplata? Nechtěl bych. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
7: Kupujete nebo už máte nový vůz Škoda? Sjednejte si k němu také předplacený servis. Nemusíte řešit změny cen za díly a práci, získáte prokazatelnou historii vozu a když auto prodáte, služba přejde na nového majitele. Sjednejte si Škoda předplacený servis a až na 5 let máte vystaráno.
8: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný servisní partner Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
9: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
10: Mid-season sale na eobuv.cz. Získejte slevu do minus 35% při nákupu na 1899 korun z Morio Club Gold. Navíc získáte 10% cashback. Akce platí jen do 5. října na eobuv.cz a v aplikaci.
11: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Vyslechli jsme zkrácenou verzi Bolera od Maurice Ravela. Hráli kytarista Miloš Karadaglič a studiový orchestr řízený dirigentem Christophem Israelem. V roce 1921 napsal finský skladatel Jean Sibelius komorní verzi své venkovské suity v originále Suite Champêtre a o rok později, 1922, napsal verzi orchestrální. Tato skladba trvá necelých 7 minut, má 3 části a my si je nyní všechny poslechneme. První je charakteristický kus, potom elegická melodie a na závěr tanec.

0: Ze třech nápaditých a kontrastních vět se skládá Suite Champêtre, venkovská svita od Jeana Sibelia. Zahrál ji Royal Liverpool Philharmonic Orchestra a dirigoval Charles Groves. V dalších více jak 10 minutách ještě zůstaneme ve Skandinávii, jenom z Finska se přesuneme do Norska. A vy už možná tušíte, že autorem další skladby bude Edvard Hagerup Grieg. Od něho si poslechneme část z jeho jediného klavírního koncertu A-moll, opus 16. Bude to třetí věta a zahrají ji společně Symfonický orchestr Českého rozhlasu v Praze pod taktovkou Vladimíra Válka s klavíristou Janem Simonem.
1: Posloucháte Klasik Praha.

0: Vyslechli jsme působivý závěr klavírního koncertu A-moll od Edvarda Gerupa Griega. Není divu, že se jedná o jeden z nejpopulárnějších a nejhranějších klavírních koncertů vůbec. Zahráli nám klavírista Jan Simon, doprovázel Symfonický orchestr Českého rozhlasu v Praze s dirigentem Vladimírem Válkem.
1: Novinka týdne.
2: Nejnovější nahrávky z klasiky na Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
0: Novinkou tohoto týdne je úplně nový operní komplet londýnského symfonického orchestru, který vyšel na jeho vlastním labelu LSO Live. Spolu s ním diriguje na této nahrávce Simon Rattle a obě strany, jak londýnský symfonický orchestr, tak i Simon Rattle, mají už velké zkušenosti s autorem opery, která je zde zachycena. Jedná se o Leoše Janáčka. Už dříve společně natočili oceňované nahrávky Příhod Lišky Bystroušky, Káti Kabanové i Jenůfy. A k těmto titulům teď přibyla i Janáčkova opera Výlety páně Broučkovi. Dirigent Simon Rattle k nahrávce přizval i české interprety, například tenoristu Aleše Bryscejna, sopranistku Doubravku Novotnou a baritonistu Lukáše Zemana. Nahrávka je na trhu zatím velice krátce, ale už teď sbírá velice pozitivní recenze. A tak je určitě vhodné, že si také kousek poslechneme. Jako ukázka to bude instrumentální mezihra z první části opery.

0: Vyslechli jsme instrumentální mezihru z opery Výlety páně Broučkovi od Leoše Janáčka. Hrál londýnský symfonický orchestr, dirigoval Simon Rattle. A byla to ukázka z úplně nového operního kompletu, který vyšel právě na labelu LSO Live. Následuje hudba filmová. Tentokrát si poslechneme hudbu Rona Goodwina, kterou zkomponoval pro film Letka 633. To je film, který byl natočen v roce 1964 a pojednává o dramatech spojených s vyloděním spojenců v Normandii. My si teď poslechneme hlavní téma z filmu Letka 633. Hrát nám bude City Light Symphony Orchestra a dirigovat Kevin Griffith.
1: Je čas hledat krásu a čas nacházet ji v hudbě.
2: Stanislav Předota na Klasik Praha.

0: Klasik Praha.
1: Plný kontroverzí byl život ruského a sovětského skladatele a klavíristy Dmitrije Šostakoviče, jednoho z nejvýznamnějších představitelů hudební moderny 20. století. Mezi jeho nejznámější a nejslavnější díla patří jeho 5., 7. a 10. symfonie, skladby komorní i hudba k filmům a baletům. Od jeho narození 25. září 1906 uplynulo 120 let. Více v dalším dílu pořadu s premiérou tento pátek od 19 hodin. Těší se na vás Martina Klausová.
2: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie.
3: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
5: Moderní plechové zahradní domky Hermann vám garantují tu nejvyšší kvalitu, dlouhou životnost a precizní provedení pro každé roční období.
6: Design je nadčasový a kombinace různých stylů, velikostí, barev a příslušenství jsou ohromné. S garancí rychlého dodání.
5: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
6: Více na www.hermann.cz.
5: Hermann. Jistota na celý život.
7: Topcentrum.cz. Dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.
8: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
2: Posloucháte Klasik Praha.

Reichovo dechové kvinteto skladbou připomnělo dnešní 120. výročí narození Jaroslava Ježka. V jejich podání jsme vyslechli prvou větu z Ježkova dechového kvintetu, který vznikl v roce 1931. Rád bych vás nyní pozval na výstavu do galerie La Femme. Tam se právě koná výstava, která připomíná letošní tisící díl oblíbeného televizního pořadu Na plovárně, který moderuje Marek Eben. V tomto pořadu přivítal samozřejmě dlouhou řádku svých hostů a tak galerie La Femme oslovila některé přední umělce a pozvala je na plovárnu, aby vytvořili dílo inspirované tímto pořadem. Umělci každý zvolili svou techniku, takže tam najdeme koláže, karikaturu, obrazy, sochy, skleněné plastiky a tak dále. A samozřejmě najdeme tam také portrétované některé hosty z pořadu na plovárně, takže se můžete potkat třeba s Borisem Jirků, Danem Bártou, Lambor Borgínim, Olbramem Zoubkem a dalšími osobnostmi, včetně Dalajlámy, Dany Drábové, Michala Pavlíčka a tak dále. Na výstavu La Femme v galerii La Femme se můžete přijít podívat až do 30. října.

Orchestre Les Musiciens du Louvre s dirigentem Markem Minkovským zahráli část Orage, tedy Bouře, z opery Platé, jejímž autorem je Jean-Philippe Rameau. A ještě jednou tu pro vás mám teď přichystanou operu a ještě jednou instrumentální mezihru. Poslechneme si část z opery Carmen od Georges Bizeta.

Mezi hru z opery Carmen od Georges Bizeta zahrál londýnský symfonický orchestr, dirigoval Claudio Abbado. Má vlast od Bedřicha Smetany. To je symfonický celek, který zná v podstatě asi každý Čech a hodně lidí ze zahraničí. A my si teď z tohoto cyklu poslechneme čtvrtou symfonickou báseň z Českých luhů a hájů. Ty první čtyři symfonické básně Vyšehrad, Vltava, Šárka a právě z Českých luhů a hájů napsala Smetana v letech 1874 až 1875. Konkrétně z Českých luhů a hájů dokončil 18. října roku 1875 a potom po třech letech dopsal Tábor a po čtyřech Blaník. Symfonickou báseň z Českých luhů a hájů nám nyní zahraje Česká filharmonie s dirigentem Jiřím Bělohlávkem.

0: Česká filharmonie s dirigentem Jiřím Bělohlávkem zahrála symfonickou báseň Z českých luhů a hájů od Bedřicha Smetany. Po pozvánce k poslechu pořadu z archivu osobností, který budeme vysílat příští týden ve čtvrtek 1. října, je nyní na programu klavírní sonáta číslo 10 C-dur od Wolfganga Amadea Mozarta. My si poslechneme její třetí větu, Allegretto, kterou nám zahraje Lang Lang.
1: Klasik Praha.
2: V dalším pořadu přivítám hosta, který v tomto měsíci slaví významné životní jubileum. Vybral pro vás hudbu, k jejíž interpretaci si vždy přizval další muzikanty. Jaroslav Tůma bude hrát nejen na varhany, ale také na čembalo. Zeptám se na varhanní improvizaci, skladatelskou i pedagogickou činnost. Poslouchejte v premiéře ve čtvrtek v 19 hodin. Těší se Ivan Dlask.
1: Z archivu osobností.
3: Co poslouchají slavní. Čtyři veletrhy, čtyři světy na jednom místě. Objevte novinky ze světa krásy na 4Beauty a ochutnejte svět gastronomie na Gastro Sweet Fest 2. a 3. října. Za hračkami a zábavou vyraste na 4Kids a pro inspiraci do vašeho domova na 4Interior od 2. do 4. října. To vše v PVA Expo Praha Letňany.
4: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
5: Třikrát zelená smažák. Říkaj!
6: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
7: Dobrý den, jmenuji se Albert Štěpánek a vedu společnost Auto Štěpánek, kterou založil můj táta před 30 lety. Jsme rodinný podnik a auta jsou naším koníčkem. Proto děláme věci kvalitně a známe vaše požadavky. Hledáte auto pro vaši rodinu? Klidně i ojeté. Podívejte se na auto-štěpánek.cz, kde vám nabízíme roční a spolehlivě prověřené vozy Škoda za rozumnou cenu. Auto Štěpánek, autorizovaný partner programu Škoda Plus. auto-štěpánek.cz.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A jablka červená kilo s apkou pouze za 14,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
3: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Klavírista Lang Lang zahrál závěrečné allegretto ze sonáty C-dur číslo 10 od Wolfganga Amadea Mozarta. Posloucháte stanici Klasik Praha, kterou si můžete naladit buď na frekvenci 98,7 nebo v digitálním vysílání DAB. Můžete nás poslouchat prostřednictvím mobilních zařízení nebo, pokud pracujete u počítače, přímo z našich webových stránek s adresou www.klasikpraha.cz. Na těchto stránkách najdete kromě našeho online vysílání také kulturní tipy a zajímavosti a samozřejmě podcasty některých našich pořadů. Jak praví slogan naší stanice, to nejlepší z klasiky za posledních 500 let a k tomu patří třeba také předehra k operetě Pařížský život od Jacquese Offenbacha.

0: Poslouchali jsme předehru k operetě Pařížský život od Jacquese Offenbacha a hrál orchestr Vídeňské státní opery a dirigoval Hermann Scherchen. Na stanici Klasik Praha teď zazní brilantní variace B-dur opus 12 od Friderika Chopina. Zahraje nám je Ivan Klánský.
1: Ladíte Klasik Praha.

Jak název napovídá a jak slyšíme, v skutku brilantní variace B-dur opus 12 od Friderika Chopina nám zahrál Ivan Klánský. Úplně prvním koncertem pro solovou tubu byl koncert F-moll od anglického skladatele Ralpha Vaughana Williamse. Tento koncert vznikl v roce 1954, kdy bylo autorovi 82 roků. My si teď poslechneme druhou větu z tohoto koncertu, Romanci, kterou zahraje tubista Patrick Herald.

0: Tubista Patrick Herald zahrál romanci z koncertu F-moll od Ralpha Vaughana Williamse. Doprovázel ho londýnský symfonický orchestr, dirigoval Bryden Thompson. Teď je tu pozvánka k poslechu pořadu Spektrum hudby, jehož další díl budeme vysílat zítra v sobotu večer a potom opět hudba filmová. Režisér Steven Spielberg, to nejsou jenom čelisti, ale to je také třeba film animovaný. V roce 2011 natočil snímek Tintinova dobrodružství. K němu napsal hudbu John Williams.
1: Klasik Praha.
2: Skvěle ladí s velkým orchestrem, ale dokáže vás dostat i do tranzu. V dalším díle pořadu Spektrum hudby vám představím brumly, netradiční nástroj starý tisíciletí. Můj host, brumlista Petr Jasinčuk, vám prozradí zajímavosti, které se k ní pojí i jak zní. Říkám tedy, nebrumlej, radši vem brumly a hrej. V sobotu v premiéře Spektra hudby v 18 hodin těší se Filip Sichra.
3: Spektrum hudby. Zajímavosti z pestrého světa hudební kultury.
4: Kterou z Beethovenových houslových sonát máte nejraději? Nevíte? Tak přijďte 11., 14. a 19. října do Rudolfína a poslechněte si je všechny. Sezonu Českého spolku pro komorní hudbu zahájí houslista Jan Fischer a klavírista Martin Kasík. Více na www.českafilharmonie.cz.
5: Někdy přijde chvíle, kdy si řeknete, chci větší svobodu, chci vlastní tempo. Možná je čas začít něco nového. Staňte se realitním makléřem u Century 21. Nebo si rovnou založte vlastní kancelář a podnikejte s podporou silné značky. Buďte součástí nejrychleji rostoucí realitní sítě na trhu. Century 21. Úspěch v realitách má své jméno. Více informací na www.century21.cz.
6: Tisíc osobností, tisíc rozhovorů a desítky výtvarných pohledů. Galerie La Femme ve spolupráci s Markem Ebenem představují výstavu Na plovárně. 50 malířů a sochařů na ní stvárnilo své oblíbené hosty slavného pořadu České televize. Na plovárně. Od 23. září do 1. listopadu v Galerii La Femme. Více na glf.cz.
7: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 6 399 korun měsíčně bez DPH s operativním leasingem Kinto One. Všechny vozy jsou navíc k dispozici skladem. Navštivte 5. až 11. října Lexus Praha Bavorská 3 Praha 5.
8: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
9: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
10: KFC ti zase nabízí víc.
11: MacBooky Neo.
10: iPhone 17.
11: Laserové projektory.
10: Sluchátka Apple Beats.
11: A stovky dalších cen.
10: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
11: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
10: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
12: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
13: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
14: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
15: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
16: Mid-season sale na eobuv.cz. Získejte slevu do minus 35% při nákupu na 1899 korun. Z Morio Club Gold navíc získáte 10%.

Hudbu Johna Williamse z animovaného filmu Tintinova dobrodružství zahrál dánský národní symfonický orchestr s Christianem Schumannem za dirigentským pultíkem. Rád bych vás teď pozval na koncert, který pro vás připravilo koncertní jednatelství FOK. Tento koncert se uskuteční 29. září, tedy příští týden v úterý v kostele svatých Šimona a Judy. Vystoupí na něm Czech Ensemble Baroque a Silencium Ensemble s dirigentem Romanem Válkem. Koncert se jmenuje Michna, jednoduše Michna, který je zde stavěn do kontrapozice se slavnými italskými barokními skladateli. Není to kontrapozice náhodná. My sice Michnu známe především jako autora oblíbených strofických písniček, ale Michna zažil italskou hudbu, tak se říká, na vlastní kůži a mnohé jeho skladby tuto zkušenost velice zajímavě reflektují. Na programu tohoto koncertu je jedna z Michnových mší a pak budou soubory hrát hudbu Claudia Monteverdiho, Girolama Frescobaldiho, Giovanni Valentiniho a dalších italských mistrů. Více se o tomto koncertu dozvíte na webových stránkách FOK a tam je také možnost zakoupit online vstupenky.

Vyslechli jsme živou nahrávku Cemlinského kvarteta, které předneslo závěrečnou čtvrtou větu ze smyčcového kvartetu číslo 1 z podnětu Tolstého Kreutzerovy sonáty od skladatele Leoše Janáčka. Jmenovitě nám hráli František Souček a Petr Střížek housle, Petr Holman viola a Vladimír Fortin violončelo. A teď je tu Johannes Brahms a jeho uherský tanec číslo 9 E-moll.

Uherský tanec E-moll číslo 9 od Johannesa Brahmse zahrál Londýnský symfonický orchestr s dirigentem Némem Järvim. V době svého vzniku byla opera Salomé od Richarda Strause šokující, provokující, na jednu stranu odmítaná, na druhou stranu samozřejmě také obdivovaná. Dnes je standardní součástí operního repertoáru. My si z tohoto díla teď poslechneme známý tanec

0: Lucernský festivalový orchestr pod taktovkou Richarda Šajího zahrál Tanec sedmi závojů z opery Salomé od Richarda Strause. A nyní po tomto dramatickém tanci, ve kterém šlo doslova do písmene o život, si poslechneme píseň Granada, jejímž autorem je Augustino Lara. Zpívat nám bude tenorista Joseph Calleja.
1: Hudba v miléniu, slavná auditoria, z archivu osobností i hudba podle kalendáře jsou k poslechu také jako podcast.
2: Pravidelné pořady Rádia Klasik Praha bez hudebních ukázek najdete na službách Spotify a podcasty.cz.
3: Vážení příznivci krásné hudby, rád bych vás pozval na zahájení 35. ročníku cyklu Svátky hudby v Praze. Václav Hudeček a jeho hosté. Mými hosty budou výjimeční solisté. Sopranistka Lucie Kaňková, tenorista Daniel Matoušek, violistka Kristýna Nouzovská, houslista Arnau Izák a Prák Filharmonia s Ondřejem Vrabcem. Vstupenky zakoupíte v síti Ticketportál a Colosseum Ticket. Těšíme se na vás 20. října v Rudolfinu. Generálním partnerem je pojišťovna Kooperativa.
4: Toto léto se nechte okouzlit chutěmi Itálie s Amorino.
5: Řemeslně vyráběné gelato, ovocné sorbety, ledové nápoje a další italské speciality na vás čekají v našem novém prostoru ve Fashion Arena Prague Outlet.
4: Amorino, umění pravého italského geláta.
6: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5 WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
8: Pozor, pozor, hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
7: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
9: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
10: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
11: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBCZ.
12: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
13: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
14: Když jde o zdraví.
15: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
16: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
17: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
18: Ladíte Klasik Praha.

Tenorista Joseph Calleja zaspíval známou píseň Granada od Augustina Lary. Doprovázel BBC Concert Orchestra, dirigoval Steven Mercurio. Od americké skladatelky Amy Marcy Beach, skladatelky pozdního romantismu, si teď poslechneme v podání houslisty Augustina Hadelicha a klavíristy Oriana Weisse její romanci.

0: Houslista Augustin Hadelich a klavírista Orion Weiss zahráli romanci od Amy Marcy Beach. Posloucháte stanici Klasik Praha, dnes je pátek 25. září, 3,5 minuty po 17. hodině. Pokračovat teď budeme další operní předehrou, a to předehrou k Mozartově opeře Kouzelná flétna.
1: Klasik Praha.
2: Klasik Praha.

Předehru k opeře Kouzelná flétna od Wolfganga Amadea Mozarta zahrála Staatskapelle Dresden s dirigentem Colinem Davisem. A nyní přejdeme od hudby divadelní k hudbě duchovní. Poslechneme si moteto o Magnum Mysterium. Text tohoto moteta byl určen pro dobu vánoční. A my si teď poslechneme moderní zhudebnění Uli Jejla.

skladbu O Magnum Mysterium, O veliké tajemství, kterou napsal Ulla Jejlu. Nám zaspíval Sofia Vokál Ensemble, řízený Bengtem Olenem. Spolupracoval také houslista Bartoš Zeiler. A opět změníme trošku žánr po této hudbě, která byla niterná, meditativní. Si poslechneme hudbu, která je doslova rozverná. Poslechneme si závěr kuchyňské revy od Bohuslava Martinů.

Karel Košárek přednesl v klavírní verzi závěr kuchyňské revy od Bohuslava Martinů. Aktuální 90. výročí narození Václava Havla připomíná také Městská knihovna v Praze. K této příležitosti chystá pořad Havel a šestatřicátníci, na který se můžete přijít podívat 1. října od 19 hodin do Ústřední knihovny na Mariánském náměstí v Praze. Na tomto večeru zazní poezie a texty šestatřicátníků ve zhudebnění a interpretaci Vladimíra Merty, Přemysla Ruta a Jiřího Dědečka. A samozřejmě více informací o tomto večeru se dozvíte přímo na webových stránkách Městské knihovny Praha.

0: Houslistka Ester Abrami a filharmonici města Prahy s dirigentem Benem Palmerem zahráli romanci Dmitrije Šostakoviče, kterou napsal pro film Střeček z roku 1955. Teď je tu pozvánka k poslechu dalšího nového dílu pořadu Švédský stůl, který budeme vysílat tuto neděli 27. září od 19 hodin večer. A pak přijde hudba Gustava Holsta.
1: Klasik Praha.
2: Další díl pořadu Švédský stůl přináší hudbu ke cti národních patronů svatých Vojtěcha, Ludmily, Prokopa a Václava. Výběr z CD Čeští svědci v nebeském Jeruzalémě souboru Schola Gregoriana Pragenzis si budete moci poslechnout v neděli od 19 hodin. Na setkání se těší Stanislav Předota.
3: Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule.
4: Zaspívejte si spolu s námi Orfovu kantátu Carmína Burana. Pražský filharmonický sbor pořádá 13. října v Rudolfínu Sing Along koncert Cantiamo. Jehož se můžete aktivně zúčastnit i vy. Vstupenky na pražskyfilharmonickysbor.cz. Generálním partnerem sboru je skupina ČES.
5: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
6: Co třeba na delfíny?
5: Do zoo?
6: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
5: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
6: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
7: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Vytvořeno s použitím AI.
10: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu vonné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
11: Topcentrum.cz. Dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.
12: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
1: Klasik Praha. Vše o klasické hudbě.

Úvodní část ze svity od svatého Pavla od skladatele Gustava Holsta zahrál komorní koncertantní ensemble Londýn. Rád bych vás teď pozval na jeden z koncertů už 25. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu Lípa Muzika. Ten již probíhá, probíhat bude až do začátku listopadu a hlavním tématem letošního ročníku je žena. Žena oslavovaná, milovaná, obdivovaná, uctívaná. A jedním z koncertů, který tuto tematiku akcentuje, je také koncert, který se uskuteční ve středu 21. října v Městském divadle v Děčíně. Na tomto koncertu s názvem Za všechno může Eva vystoupí mezzosopranistka Bela Adamova a klavírista Malte Schäfer. A pochopitelně přednesou skladby, které jsou s fenoménem ženy úzce spjaté. Zazní hudba Forého, Ulmana, Britna, Rachmaninova, Brámse, Schnittkeho, Almy Mahler a dalších skladatelů. Více informací nejen o tomto, ale i o dalších koncertech festivalu Lípa Muzika najdete na jeho webových stránkách.

Interpretace klavíristy Glenna Goulda se dá poznat hned po chvilce jeho hraní. My jsme teď s tímto geniálním klavíristou vyslechli Rondo, druhou větu ze sonáty C-dur od Josefa Haydna. Od Antonína Dvořáka nyní zazní třetí věta Allegretto Grazioso z jeho symfonie číslo 8 G-dur. Hrát bude orchestr PKF Prague Philharmonia a dirigovat Emmanuel Vion.

Orchestr PKF Prague Filharmonia pod taktovkou Emanuela Viuma zahrál třetí větu ze symfonie G-dur číslo 8 od Antonína Dvořáka. A teď zazní hudba Dvořákova současníka Petra Iljiče Čajkovského. Poslechneme si jeden z tanců z baletu Labutí jezero.

0: Tanec z baletu Labutí jezero od Petra Iljiče Čajkovského zahrál německý symfonický orchestr Berlin s dirigentem Michailem Jurovským a houslové solo zahrál Nemanja Radulovič. Po pozvánce na slavná auditoria, což je pořad, který vysíláme vždy každé pondělí od 19 hodin, který pro vás připravuje Jiří Vejvoda, si za malou chvilku poslechneme Karneval, část z baletní suity S-dur od Gustava Holsta.
1: Klasik Praha. Tábor Bratislava Záhřeb. Místa spojená s tvorbou Oskara Nedbala, skladatele, dirigenta a violisty, kterého, ač by si to jistě zasloužil, nepřipomíná u nás žádné muzeum. Po Nedbalových stopách se tedy vydáme v dalším dílu našeho pořadu s pondělní premiérou od 19 hodin.
2: Slavná auditoria.
3: S Jiřím Vejvodou po světových hudebních síních.
4: Umělecký projekt Europark Art přináší jedinečnou výstavu uznávaného slovenského malíře a grafika Petera Augustoviče. Objevte světy plné symboliky a tajemství, kde se realita prolíná se surrealismem. Nechte se vtáhnout do světa umění v Europarku. Více o výstavě na www.europark.cz.
5: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
6: Topcentrum.cz. Dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.
7: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
8: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
12: Dobrý den, jmenuji se Albert Štěpánek a vedu společnost Auto Štěpánek, kterou založil můj táta před 30 lety. Jsme rodinný podnik a auta jsou naším koníčkem. Proto děláme věci kvalitně a známe vaše požadavky. Hledáte auto pro vaši rodinu? Klidně i ojeté. Podívejte se na auto-štěpánek.cz, kde vám nabízíme roční a spolehlivě prověřené vozy Škoda za rozumnou cenu. Auto Štěpánek, autorizovaný partner programu Škoda Plus. auto-štěpánek.cz.
3: Jsme Klasik Praha.

Vyslechli jsme část Karneval z baletní suity Es-dur od Gustava Holsta. A nyní si opět připomeneme dnešní výročí Jaroslava Ježka, který se narodil 25. září roku 1906, tedy přesně na den před 120 roky. V úpravě Jiřího Kabáta si nyní poslechneme Ježkovu písničku Nebe na zemi. Zahraje nám ji violončelový kvartet Cello Republic.

0: Vyslechli jsme úpravu písničky Nebe na zemi od Jaroslava Ježka jako připomínku 120. výročí jeho narození, které připadá právě na dnešek. Autorem této úpravy je Jiří Kabát, hrál soubor Cello Republic, tedy violončelisté Petr Špaček, Ivan Vokáč, Jan Zemen a Matěj Štěpánek. A pokud vás tato skladba zaujala, pak je z jejich alba Freedom, které vyšlo v roce 2022. Posloucháte stanici Klasik Praha, je pátek 25. září a právě teď je 18.00. Mám tu pro vás připravené dnešní poslední pravidelné zprávy.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: Zhruba 15 tisíc lidí v okolí Odoleny vody je bez pitné vody kvůli nadlimitnímu výskytu olova. Z kohoutků teče jen užitková voda a omezení potrvá ještě několik dní. Středočeské vodárny kvůli kontaminaci vody olovem ve vodojemu Odolena voda podali trestní oznámení na neznámého pachatele a obrátili se i na Českou inspekci životního prostředí. Možným zdrojem znečištění by mohla být i skládka. Ukrajina, která se už několik let brání ruské agresi, získala na bojišti cenné zkušenosti, které nyní pozorně sleduje celý svět. Také Finsko se z těchto dovedností snaží poučit, a tak Helsinki a Kyjev na okraji zasedání valného shromáždění OSN v New Yorku uzavřeli novou dohodu o prohloubení obranné a bezpečnostní spolupráce. Novou sezónu Plzeňská filharmonie slavnostně zahájí 8. října v Měšťanské besedě. Pod taktovkou šéfdirigenta Čueje Iwasakiho vystoupí klavírní virtuos Igor Ardašev. Večer nabídne Rachmaninovovu v klavírní koncert číslo 2, Weinbergovu symfonii číslo 3, vzpomínkový hymnus pro smíčcový orchestr Karla Pexidera a tradiční besedu v besedě. Celým večerem provede moderátor Jiří Vejvoda. Počasí. V noci bude jasno až polojasno, na Moravě a ve Slezsku zpočátku oblačno až zataženo. K ránu se ojediněle vytvoří mlhy. Nejnižší noční teploty 7 až 2 stupně Celsia a místy se můžeme setkat i s přízemními mrazíky. Zítra bude jasno až polojasno, připomínám, že po ránu dejte pozor na ojedinělé mlhy a nejvyšší zítřejší teploty budou 18 až 22 stupňů Celsia. Na severu a severovýchodě bude o něco chladněji, 16 až 19 stupňů.
1: Jsme Klasik Praha.

Určitě jste poznali hudbu Johanna Sebastiana Bacha. Poslouchali jsme třetí větu z jeho houslového koncertu A-moll číslo 1. Hráli nám houslista Giuliano Carmignola a soubor Concerto Köln. Jací autoři jsou před námi v další vysílací hodině? Čtu zde jména Franz Schubert, Richard Wagner, Zdeněk Fibich nebo třeba filmový skladatel Vladimír Kozma. Od Franze Schuberta teď zazní jeho slavná píseň Stündchen, tedy zastaveníčko z písňového cyklu Schwanengesang, labutí zpěvy. Zpívat nám bude Fatma Said a na klavír doprovází Malcolm Martineau.

Sopranistka Fatma Said a klavírista Malcolm Martinů ve slavném zastaveníčku France Schuberta. Od Richarda Wagnera si v následujících chvílích poslechneme je předehru k jeho opeře Mistři pěvci norimberští. Ale ještě dřív, než se zaposloucháme, tak bych vás chtěl ještě jednou pozvat k poslechu našich dnešních večerních pořadů. Hudba podle kalendáře se dnes 25. září nemůže věnovat jinému tématu než výročí skladatelů Šostakoviče a Ježka. Martina Klausová si pro svůj pořad tentokrát vybrala Dmitrije Šostakoviče, od jehož narození uplynulo právě dnes 120 roků. Od 22 hodin pak vysíláme koncert bez smokingu. Dnes nám Litevský národní symfonický orchestr s dirigentem Terjem Mikkelsenem zahraje symfonii C-moll a symfonické tance Edvarda Hagerupa Grieg'a. A od 22 hodin nám pořad Hudba v miléniu nabídne setkání s houslistkou Alenou Baevou, která mimochodem vystoupí 7. a 8. října na zahajovacích koncertech nové sezóny Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK. A po pozvánce teď už slíbená předehra k opeře Mistři pěvci norimberští.

0: Předehru opeře Mistři pěvci norimberští od Richarda Wagnera zahrála Polská státní filharmonie Katovice s dirigentem Johannesem Wildnerem. V roce 1893 napsal Zdeněk Fibich svou skladbu V podvečer. Využil pro ní některé melodie ze svého klavírního cyklu Nálady, dojmy a upomínky. Tato skladba je v podstatě symfonickou básní nebo něco na způsob symfonické básně. Sám Fibich ji označil jako selanku. Prostřední částí selanky V podvečer je poem. Jedna z úplně nejznámějších melodií Zdeňka Fibicha. My si teď poslechneme tuto část v nahrávce souboru Virtuozy di Praga.
1: Je čas hledat krásu a čas nacházet ji v hudbě.
2: Stanislav Předota na Klasik Praha.

0: Virtuozy Di Praga řízení Oldřichem Vlčkem zahráli poem od Zdeňka Fibicha. Po pozvánce k poslechu hudby v miléniu, kterou si budete moci poslechnout následující týden v úterý 29. září, si poslechneme hudbu filmovou. Bude to hudba Vladimíra Kozmy z komedie Rabín Jakob. Ta byla natočena v roce 1973 a hlavní roli v ní stvárnil slavný Louis de Funès.
1: Klasik Praha.
2: V těchto dnech vychází nová nahrávka Onegerova oratoria Jana z Arku na hranici, která byla natočena loni v Rudolfinu. Provedení řídil sbormistr a dirigent Lukáš Vasilek, který bude příštím hostem pořadu Hudba v miléniu. Povídat si budeme nejen o tomto mimořádném projektu, ale také nové sezóně Pražského filharmonického sboru. V poslechu premiéry v úterý 29. září od 19 hodin vás zve Ondřej Fischer.
1: Hudba v miléniu.
3: O klasice v 21. století.
4: Vážení příznivci krásné hudby, rád bych vás pozval na zahájení 35. ročníku cyklu Svátky hudby v Praze. Václav Hudeček a jeho hosté. Mými hosty budou výjimeční solisté. Sopranistka Lucie Kaňková, tenorista Daniel Matoušek, violistka Kristýna Nouzovská, houslista Arnau Izák a Prague Filharmonia s Ondřejem Vrabcem. Vstupenky zakoupíte v síti Ticketportál a Colosseum Ticket. Těšíme se na vás 20. října v Rudolfinu. Generálním partnerem je pojišťovna Kooperativa.
5: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 74,90. A trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 16. 9.

0: Topcentrum.cz, dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky, otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.
1: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
2: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
3: Když jde o zdraví.
4: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
5: Klasik Praha.
6: Klasik Praha.

Hudbu Vladimíra Kozmy z filmu Rabín Jákob zahrál soubor Les Siècles s dirigentem Duncanem Wardem a houslové solo přednesl Renaud Capuçon. Rád bych vás pozval na jeden z koncertů 25. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu Lípa Muzika, který je letos věnován tématu ženy. Jedná se o zajímavý projekt, který společně připravili Jana Semerádová a Radim Vizváry. Jmenuje se La Ramo a podívat se na něj můžete v Městském divadle v Turnově v neděli 27. září. Jedná se o premiérový projekt Jany Semerádové a Radima Vizváryho, který nabídne obrazy z života skladatele Ramoa, doplněné samozřejmě jeho hudbou. Mým Radim Vizváry stvární jak skladatele, tak jeho hudbu a za velkou výzvu v představení všichni považují jeho rozhodnutí zaspívat árii beze slov. Kromě Mima Radima Vizváryho účinkují na barokní flétny Jana Semerádová, Viola da Gamba, Hanna Fleková, čembalo Jiří Haverland a režii tohoto vystoupení má Magdalena Švecová. Více informací najdete pochopitelně na webových stránkách hudebního festivalu Lípa Muzika. A další skladbou připomeneme opět dnešní výročí. Poslechneme si druhou větu z violončelové sonáty D-moll Dmitrije Šostakoviče.

Druhou větu ze sonáty D-mol od Dmitrije Šostakoviče zahráli violončelista Václav Petr a klavíristka Alena Grešlová. A teď tu pro vás mám koncertní kus pro klavír a orchestr F-mol Karl Marie von Webera. Poslechneme si nahrávku s orchestrem RTE Symfonieta a solo na klavír přednese Benjamin Frith.

0: Klavírista Benjamin Frith dohrál koncertní kus pro klavír a orchestr F-moll od Karl Marie von Webera. Doprovázel orchestr RTE Symfonieta a dirigoval Prentiss Oden. Touto skladbou také na stanici Klasik Praha skončil blok, kterým vás v pátek 25. září provázel Stanislav Předota. Za 3 minuty bude 19 hodin, začne pořad Hudba podle kalendáře, který Martina Klausová dnes se věnuje Dmitri Šostakovičovi. Potom přijde na řadu koncert Bez smokingu s hudbou Edvarda Hagerupa Griega a třeba od 22 hodin Hudba v miléniu s houslistkou Alenou Bévou. Přeji vám příjemný poslech všech pořadů, které jsme pro vás na stanici Klasik Praha připravili. Přeji vám také krásně prožitý víkend a těším se s vámi se všemi opět brzy naslyšenou.
1: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 679 tisíc korun, včetně DPH. Všechny vozy jsou k dispozici skladem, navíc se sadou zimních kol za polovinu a financováním s úrokem od 0%. Navštivte 5. až 11. října Lexus Praha Bavorská 3 Praha 5.
2: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
3: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
4: 4 veletrhy, 4 světy na jednom místě. Objevte novinky ze světa krásy na 4Beauty a ochutnejte svět gastronomie na Gastro Sweet Fest 2. a 3. října. Za hračkami a zábavou vyraste na 4Kids a pro inspiraci do vašeho domova na 4Interior od 2. do 4. října. To vše v PVA Expo Praha Letňany.
5: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
6: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
7: Topcentrum.cz. Dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.
8: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
9: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
10: Když jde o zdraví.
8: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
9: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
11: Ratatararata, trička, ratatadadadarata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, CZ.
12: Panoramatická střecha. Prošívaný interiér. Praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.
13: Klasik Praha. Největší hity za 500 let.
14: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie.
15: Další hudba podle kalendáře připomene 120. výročí narození jednoho nejen z nejvýznamnějších ruských skladatelů, ale zároveň i představitelů hudební moderny 20. století, a tím je Dmitrij Šostakovič. Narodil se 25. září 1906 v Petrohradě a pocházel ze středostavovské rodiny. Předkové jeho otce byli polského původu. Pradědeček byl po potlačení polského povstání v roce 1830 poslán do vyhnanství na Sibiř. Jeho otec, inženýr, byl zaměstnaný jako fyzik v ústavu měr a vah, ale hudbu miloval. Matka pak byla klavíristkou. Dmitrij měl 2 sestry, starší Marii a mladší Zoju. vyrůstal obklopený hudbou. Doma se muzicírovalo a chlapec projevoval výjimečné hudební nadání už od útlého věku. Přesto se mu systematického vzdělání dostalo až od 9 let, kdy se začal učit hrát na klavír. První hodiny mu dávala matka. Brzy však začal studovat na soukromé hudební škole tehdy slavného učitele klavíru Ignatie Albertoviče Gliasera a současně navštěvoval obchodní gymnázium. Záhy začal i komponovat. V roce 1919 byl na doporučení skladatele Alexandra Glazunova přijat na konzervatoř. Tady pak studoval klavír a kompozici. Na konci roku 1919 napsal své první velké orchestrální dílo Scherzo Fismol, které věnoval svému učiteli kompozice Maximiliánu Steinbergovi. První hudební ukázkou našeho pořadu bude teď čtvrtá věta Allegro con brio z Šostakovičova koncertu pro klavír, trubku a orchestr. Hrát bude Jitka Čechová, Johannes Zondermann a Symfonický orchestr Severoněmeckého rozhlasu, který řídí Oswald Zalarberger.

V roce 1922 Šostakovičův otec zemřel a rodina se tak ocitla bez prostředků. V té době tedy Dmitrij hrával v biografu na klavír k němým filmům. V roce 1923 absolvoval klavírní třídu konzervatoře a o dva roky později ukončil studia kompozice svou symfonií číslo 1 F-moll, která byla v květnu 1926 provedena Leningradskou filharmonií. Šostakovič pak pokračoval ve studiu jako posluchač postgraduálního programu na Leningradské konzervatoři a od podzimu 1926 také sám vyučoval soukromně kompozici. V roce 1927 dostal velkou státní zakázku složit symfonii k 10. výročí říjnové revoluce. V následujícím období let 1927 až 1929 psal pak díla avantgardního ražení, například operu Nos na Gogolovy texty či hudbu k divadelním představením a němým filmům. Začal také vyučovat hudební teorii na Leningradském choreografickém učilišti a stále koncertoval. Počátkem 30. let pak vznikly balety Zlatý věk, Jasný potok a opera Lady Macbeth Mcenského újezdu, která byla jak kritiky, tak diváky přijata s nadšením. Ovšem poté, co v lednu 1936 představení navštívil osobně Stalin, vyšel v deníku Pravda článek s názvem Chaos místo hudby, ve kterém bylo dílo podrobeno ostré kritice a opera byla následně označena za vulgárně naturalistickou a pro lid nesrozumitelnou. Byla stažena z repertoáru a zakázána. Článek odstartoval negativní kampaň proti Šostakovičovi a jemu podobným skladatelům, kteří byli označeni za formalisty, což v tehdejší době znamenalo hrozbu vězení či dokonce likvidace. Další hudební ukázkou bude teď druhá věta Moderato con moto z Šostakovičovy symfonie číslo 4 C-moll. Hrát bude Bostonský symfonický orchestr, řídí Andris Nelsons.

Následující roky Šostakovičova života byly pak ve znamení rozporů a zvratů, jako by si skladatel nedokázal vybrat, jestli se totalitnímu režimu v Sovětském svazu postaví a nebo mu bude sloužit. Šostakovič byl za stalinského teroru, podobně jako řada dalších tvůrců, třeba básníci Boris Pasternak nebo Anna Achmatovová či spisovatel Michail Zoščenko, pod neustálým tlakem. Jeho život doprovázel stálý strach a obavy z likvidace jeho i celé rodiny. Skladatel, kterého později označovali za Beethovena 20. století, komponoval své rozsáhlé a mnohdy temné dílo za komunistické vlády, se kterou na jedné straně spolupracoval, zároveň se totalitní vládě pokoušel svým dílem vzdorovat. Během svého života zažil několik konfliktů s mocí, na druhou stranu obdržel řadu komunistických ocenění. Podepsal desítky prorežimních projevů a článků. Do komunistické strany ovšem vstoupil až v roce 1960. Podle syna Maxima prožil skladatel těžký život a byl, cituji, třískou v oku sovětské moci. K nejvýznamnějším Šostakovičovým kompozicím patří jeho symfonie a kvartety, opery či šest koncertů. K těm nejpopulárnějším symfoniím patří pátá, sedmá, leningradská, jejíž první tři věty napsal pod palbou Němců v roce 1941, dále symfonie desátá a osmý a patnáctý smyčcový kvartet. Další konflikt s mocí přišel v únoru roku 1948 v historickém usnesení komunistické strany. Tehdy bylo skladatelovo dílo označeno jako plné, cituji, formalistické zvrácenosti a protilidové tendence cizí sovětskému lidu. Šostakovič přišel o profesuru na konzervatoři a jeho díla zmizela z koncertních pódií. Přesto komponoval například hudbu k oslavným filmům a po Stalinově smrti v roce 1953 složil slavnou desátou symfonii, jejíž druhá věta tvoří podle skladatele Stalinův hudební portrét. Poslední střet s režimem čekal skladatele v roce 1962 po uvedení 13. symfonie, která oslavuje báseň Jevgenie Jevtušenka Babí jar a ve které se skladatel veřejně postavil antisemitismu. My si teď poslechneme v rámci našeho pořadu druhou větu moderáto z Šostakovičova koncertu pro violončelo a orchestr číslo 1 S-dur. Na violončelo bude hrát Shekukane Mason, symfonický orchestr města Birminghamu řídí Mirga Gražinité Tila.

osobním životě byl Šostakovič třikrát ženatý. Jeho první ženou byla Nina Varzarová. Vzali se v roce 1932, v roce 1936 se jim narodila dcera Galia a o dva roky později syn Maxim. První žena zemřela Šostakovičovi v roce 1954. Následovalo druhé manželství s Margaritou Kainovou, které nebylo příliš šťastné a záhy skončilo rozvodem. V roce 1962 se pak skladatel oženil potřetí. Vzal si 27-letou Irinu Supinskou, která byla téměř o 30 let mladší. Podle dcery byl skladatel velkým pedantem, zakládal si na pevném řádu a pořádku. Například sám sobě posílal pohlednice, aby si ověřil, jak funguje pošta. Byl náruživým kuřákem a velkým fotbalovým fanouškem. Ještě během jeho života byl po něm pojmenován poloostrov na Alexandrově ostrově na Antarktidě. Dmitrij Šostakovič zemřel 9. srpna 1975 v 68 letech v kremelské nemocnici vyhrazené elitě. Podle londýnských Timesů to byl angažovaný stoupenec komunismu a sovětské moci. New Yorkské Timesy napsali, že zemřel komunista, který akceptoval mnohdy tvrdou ideologickou kritiku. Sovětská Pravda, která o skonu Šostakoviče informovala až po třech dnech, psala o věrném synovi komunistické strany. V každém případě byl tento skladatel, jehož dílo, které zahrnuje symfonie, opery i hudbu filmovou, jedním z největších symfoniků 20. století a klíčovým představitelem hudební moderny. Závěr dnešního pořadu bude patřit Šostakovičově symfonii číslo 5 D-moll. Zazní čtvrtá věta Allegro non troppo, kterou zahrají pražští symfonikové, které bude řídit skladatelův syn, a sice Maxim Šostakovič.

0: Hudba podle kalendáře.
1: Klasik Praha.

0: jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Když

0: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
1: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
2: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
3: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
4: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
5: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
6: Když jde o zdraví.
4: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
5: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
7: Topcentrum.cz. Dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.
8: Dobrý den, jmenuji se Albert Štěpánek a vedu společnost Auto Štěpánek, kterou založil můj táta před 30 lety. Jsme rodinný podnik a auta jsou naším koníčkem, proto děláme věci kvalitně a známe vaše požadavky. Hledáte auto pro vaši rodinu? Klidně i ojeté. Podívejte se na auto-štěpánek.cz, kde vám nabízíme roční a spolehlivě prověřené vozy Škoda za rozumnou cenu. Auto Štěpánek, autorizovaný partner programu Škoda Plus. auto-štěpánek.cz.
9: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.
10: Koncert bez smokingu vám přináší
9: Klasik Praha.
11: Příjemný dobrý večer. V dnešním večerním koncertu se za krásnou hudbou vypravíme na sever Evropy. Za největšího norského skladatele je bezesporu považován Edvard Hagerup Grieg a právě jemu zasvětíme dnešní večer. Grieg se narodil 15. června 1843 v Bergenu a tady také prožil většinu svého života, a to přesto, že jeho otec byl Skot. Griegova matka byla inteligentní a kulturně zaměřená žena s velkým hudebním talentem. Na klavír učila hrát Edvarda už od jeho 6 let. Navíc se u Griegů scházela hudby milující společnost a tak se budoucí skladatel už od útlého dětství seznamoval s hudbou Wolfganga Amadea Mozarta či Friderika Chopina. Později studoval na konzervatoři v německém Lipsku a pak u dánského skladatele Nilse Wilhelma Gádeho. Grieg byl velkým vlastencem a republikánem. Založil spolek Euterpe pro pěstování skandinávské hudby a spolupracoval s Henrikem Ibsenem. Psal především krátké skladby, drobné, intimní, komorní, které měly vyvolat náladu. Bezmezně miloval norskou přírodu. Všechny své skladby dokázal koncertně zahrát i dirigovat. Jeho dílo zaujalo například skladatele Ference Lista, se kterým se několikrát setkal a se kterým si dopisovali. Jeho hudba vychází z národních tradic Norska a především čerpá z norské lidové hudby. Přestože nevytvořil žádné rozsáhlé dílo, jako například operu nebo velkou symfonii, v oblasti drobných prací komorní hudby představuje jeho odkaz výjimečný přínos. K jeho dnes nejčastěji hraným skladbám patří například svity ke hře Peer Gynt, svita z dob Holbergových, koncert pro klavír a orchestr a-moll či jeho symfonické tance. A právě tento Griegův 64. opus zazní v rámci dnešního večerního koncertu. Nejprve nám ovšem Litevský národní symfonický orchestr zahraje ještě Griegovu čtyřvětou symfonii c-moll. Její jednotlivé věty nesou tempová označení allegro molto, adagio espressivo, intermezzo, allegro energico a finale, allegro molto vivace. A pak se rozezní už také slibované čtyři symfonické tance Edvarda Hagerupa Griega. První allegro moderato e marcato, druhý allegretto grazioso, třetí allegro giocoso a čtvrtý andante allegro molto e risoluto. I v případě symfonických tanců bude Griegovu hudbu hrát Litevský národní symfonický orchestr a provedení řídí Terje Mikkelsen. Přeji vám nerušený poslech a pěkný večer.
9: Koncert bez smokingu
10: na Klasik Praha.

0: Jsme Klasik Praha.
1: Hudba v miléniu.
0: O klasice v 21. století.
2: Milí posluchači, máte naladěno Rádio Klasik Praha a právě začíná další díl pravidelného pořadu Hudba v miléniu, který jako obvykle posloucháte na frekvenci 98,7 FM nebo prostřednictvím internetu. Naše pravidelné pořady bez hudebních ukázek jsou k poslechu také na Spotify nebo v podcastových aplikacích. Od mikrofonu vás zdraví a příjemný poslech vám přeje Ondřej Fischer. Mám radost, že dnes je naším hostem mezinárodně úspěšná houslistka, která tady v Praze vystoupí na koncertech 7. a 8. října, které zahájí novou koncertní sezónu pražských symfoniků, tedy Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK. Na těchto koncertech zahraje Beethovenův houslový koncert, dirigovat bude Tomáš Netopil, no a kromě toho se na ní mohou v nadcházející sezóně těšit třeba i posluchači v Ostravě, kde bude rezidenční solistkou Janáčkovy filharmonie. Jsem moc rád, že pozvání do pořadu přijala houslistka Alena Bájeva. Dobrý den.
3: Thank you so much. It's a pleasure to be here.
4: Moc děkuji za pozvání.
2: Vím, že už jste v Praze samozřejmě vystupovala i dříve, ale tohle bude váš první koncert s pražskými symfoniky, je to tak?
3: Yes, it will be my first time and I'm very very excited because it's been a while I played in Prague. Last time I think a few years at least.
4: Ano, bude to poprvé. Moc se těším, protože v Praze už jsem nehrála docela dlouhou dobu. Naposledy to bylo, no určitě alespoň před několika lety. A moc se těším na spolupráci s Tomášem Netopilem, protože máme ze společného hraní skvělé zážitky. Zatím jsme spolu vystupovali asi dvakrát a bylo to velmi příjemné. Myslím, že máme podobné hudební instinkty. Nemůžu se dočkat, protože Beethovenův koncert je naprosto jedinečná skladba, výjimečné mistrovské dílo, což znamená, že při každém provedení ho musíte tak trochu vybudovat znovu od základů.
2: No právě, je to jedno z nejčastěji uváděných děl, jeden z nejslavnějších houslových koncertů hudební historie, takže předpokládám, že už jste ho hrála během své kariéry mnohokrát. Ještě pořád vás to baví? Je to pro vás pořád zajímavé? Nacházíte tam stále nějaké nové věci?
3: Yes, you know, this kind of piece. I remember I asked the same question when I was 15 years old and I had a masterclass with Ida Handel.
4: Ano, víte, je to ten druh skladby. Pamatuji si, že jsem úplně tu stejnou otázku položila Ida Handel, když mi bylo 15 let a byla jsem u ní na mistrovském kurzu. Hrála jsem tehdy, myslím, Čajkovského koncert a zeptala jsem se jí: Ido, hrajete tuhle skladbu celý život, pořád se vám ještě líbí, nenudí vás to už? A jí se úplně rozšířily oči, byla tou otázkou překvapena a řekla mi: mám veliké štěstí, že můžu tuhle úžasnou skladbu hrát pořád znovu a znovu. Je to nekonečné objevování. Já jsem teď asi v polovině jejího tehdejšího věku, ale chápu, jak to myslela, protože tyhle slavné skladby se možná dají přirovnat ke starým přátelům. Možná ani to ne, protože je v nich ještě něco víc. Jsou to velkolepá díla a my máme štěstí, že k nim máme přístup a že je můžeme poslouchat a hrát. A je velkou výsadou, že jejich obsah můžeme pokaždé vyjádřit znovu a znovu. Není to každý den stejné, je to pokaždé nové. Koncept, emoce, tempa, spolupráce s dirigentem a orchestrem i nálada, kterou ten den máte. Všechno v životě je proměnlivé. A na hudbě je krásné to, že můžeme tuto změnu pozorovat a vykřesat z ní něco krásného.
2: V jednom rozhovoru, který jsem četl, jste řekla, že noty jsou pro vás primárním zdrojem a že neposloucháte nahrávky jiných solistů, když studujete nějakou skladbu, ale u tak slavných děl, jako je Beethovenův koncert, se vyslechnutí jiných interpretací asi nedá úplně vyhnout. Jsou nějaké verze, provedení nebo nahrávky, které vás a vaše pojetí ovlivnily?
3: Right, I actually like to hear other violins, but not just before.
4: Ano, já si ráda poslechnu jiné houslisty, jenom ne úplně těsně předtím, než tu skladbu začnu zkoušet a hrát na koncertech. I kdyby se mi to nelíbilo, tak nacházíme mnoho zajímavého v tom, jak hrají ostatní hudebníci, nejen houslisti. Třeba se mi moc líbí jedna nahrávka Beethovenových sonát pro klavír a violončelo. Natočili ji Jean-Guyen Queyras a Alexandr Melnikov a ten pocit z té hudby pak s vámi zůstane. A ovlivní vás to, ať chcete nebo nechcete. Třeba Beethovenův Trojkoncert je skladba, kterou znám už od dětství a ačkoliv naprosto nesouhlasím s některými hudebními rozhodnutími, které najdete na těchto nahrávkách, řekněme, ze staré školy, tak ten pocit z té hudby se mnou zůstává dodnes. A tohle samozřejmě vaši interpretaci časem nevyhnutelně ovlivňuje a pomáhá utvářet. Co se týče nahrávek houslistů, tak se třeba hodně ztotožňuji se spoustou řešení, které ve svých interpretacích volí Thomas Zetmeier. Ty jsou opravdu vynikající. Pokud jde o Beethovena, tak je potřeba říct, že to byl revolucionář, šílenec. Za svého života nestál na piedestálu, na který jsme si ho postavili ve 20. století. Byl odvážný a byl to naprostý blázen. Zkoumal v hudbě hranice lidských možností, což je fascinující. To je směr, kterým bych se ráda také jednou vydala na průzkum.
2: Když už mluvíme o Beethovenovi, vy jste teď v procesu nahrávání jeho kompletních houslových sonát spolu se svým manželem, klavíristou Vadimem Kolodenkem. První část toho kompletu už vyšla letos, koncem února, tak kdy to bude hotové? Protože příští rok bude to velké Beethovenovo výročí, ale to se asi nestihne, nebo ano?
3: Yeah, so we are currently halfway, because we already recorded the second album.
4: Momentálně jsme v polovině, protože už jsme nahráli druhé album, kde bude opus 30, tedy sonáty číslo 6, 7 a 8. Když si na ten projekt vzpomenu, tak se musím pořád usmívat, protože to pro mě mělo muzikantsky mnohem větší hodnotu a rozvinulo mě to mnohem více, než jsem čekala. Samozřejmě, že nahrávat Beethovenovy sonáty je velký mezník v kariéře, ale nikdy jsem si neuměla představit takovou změnu a tolik vhledů a poznatků, které mi tento nahrávací projekt přinesl. Mám velikou radost, že to děláme. A poslední čtyři sonáty pak budeme nahrávat v lednu, takže druhé album vyjde v lednu a to třetí pak někdy na jaře 2027. Takový je plán.
2: Dobrá, tak se na to budeme těšit a zatím si jako první ukázku poslechneme úryvek z tohoto prvního alba vydaného v první čtvrtině letošního roku. Zazní finále z Beethovenovy houslové sonáty číslo 9, takzvané Kreutzerovy. Na housle hraje Alena Bájeva, která je dnes naším hostem, a na klavír Vadim Kolodenko.

0: V pořadu Hudba v miléniu si dnes povídáme s houslistkou Alenou Bajevou, která bude tady v Praze 7. a 8. října zahajovat Beethovenovým houslovým koncertem D-dur, novou koncertní sezónu pražských symfoniků. A Beethovena jsme v jejím podání slyšeli i teď, byla to třetí věta z Kreutzerovy sonáty, jak ji Alena Bajeva nahrála se svým manželem, klavíristou Vadimem Kolodenkem. Když už jsme u toho nahrávání, tak už letos v říjnu vyjde ještě jedno vaše nové album, kde jste natočila dva houslové koncerty od mladých skladatelů, jejich raná díla. Koncert D-moll Richarda Strausse a koncert číslo 1 Belly Bartóka. Zase tak moc často se nehrávají. Proč jste si tedy vybrala na své nové album právě tyto dvě skladby?
1: To je projekt, který je pro mě také velmi důležitý. Víte, Richard Strauss začal psát svůj houslový koncert, když mu bylo 17, dokončil ho v 18. A je to naprosto skvělý houslový koncert, bezvadná skladba. Je plný mistrovského řemesla, důvtipu i zajímavých nápadů. Už tam můžete slyšet i předzvěst Straussova zralého stylu, ty jeho melodie, oktávy a samozřejmě velký part pro lesní roh. Je to krásné a je veliká zábava to hrát. Publikum je z té skladby vždycky nadšené, ačkoliv ji ještě příliš dobře neznají a nemají ji ve své DNA. Ale pro mě to byla přirozená volba. Už jsem mnohokrát slyšela, proč tu skladbu nenahraješ, když už jsi si ji naučila. Takže jsem byla potěšena a poctěna, že německá komorní filharmonie Brémy a dirigent Pávo Jervy podpořili tento nápad. A na novém albu stojí tento koncert vedle koncertu číslo 1 Bély Bartóka, což je taky naprosto mistrovské dílo. Ale stojí za ním zvláštní příběh, protože byl objeven až skoro 50 let po svém vzniku. Do té doby nikdo nevěděl, že existuje nějaký Bartókův houslový koncert číslo 1.
0: On byl zveřejněn až po jeho smrti, že? A zároveň tedy po smrti houslistky, pro kterou ten koncert napsal a do které byl tenkrát zamilován.
1: Ano, ona si ponechala ten rukopis. Odmítla jeho lásku, nikdy netvořili pár, ale rukopis toho koncertu si nechala a řekla o něm jednomu příteli až na smrtelné posteli. To tedy byla veliká ztráta, i veliký nález zároveň, že ano. Je to krásná skladba, opravdu nádherná. Chtěla bych, aby ji každý slyšel. Ne nutně zrovna moji nahrávku, ale tu skladbu, protože si opravdu zaslouží místo mezi 10 nejlepšími houslovými koncerty.
0: To album jste natočila s německou komorní filharmonií Brémy, která má tedy v názvu komorní, ale třeba ten Straussův koncert, to je velká romantická skladba. Tak znamená to, že jste ho nahráli třeba v nějaké komornější, intimnější podobě, než je obvyklé?
1: No, německá komorní filharmonie umí své obsazení rozšířit. Někdy dělají i velké projekty ve velkém orchestrálním obsazení. Je to zavedené těleso. Ovšem v srdci toho souboru je pořád komorní hudba, což je něco výjimečného. Jsou mimořádným způsobem sehraní, skvěle spolupracují a komunikují spolu. Líbí se mi, že se střídají. Nejen, že se v jednotlivých projektech střídají hráči prvních a druhých houslí, ale někdy si dokonce vymění nástroje i houslisté s violisty. Takže celé to nahrávání s nimi byl projekt snů a oni ho dokázali uskutečnit. Jejich hraní je pro mě velkou inspirací. Celá ta léta spolupráce s nimi jsou za odměnu.
0: To je zajímavé, jak jste říkala, že se tam střídají houslisté s violisty. Vy taky hrajete na violu a doporučila byste to každému houslistovi?
2: I recommend playing viola to everyone. Yes, well, definitely every violinist. You know, it's such a feeling of liberation. I keep viola in my home. I have a friend who.
1: Rozhodně bych doporučila hrát na violu každému. No, určitě alespoň každému houslistovi. Je to velmi osvobozující pocit. Přechovávám doma violu. Je to nástroj, který vyrobil jeden můj kamarád a já ho mám nějaký čas u sebe. A je to skvělé, protože když vezmete do rukou violu, je to osvobozující pocit. Hned vás začne bavit život, začnete se cítit dobře a začnou se vám líbit zvuky, které hrajete. Je to velkorysý, úžasný pocit. Chovám nejhlubší úctu k lidem, kteří tento nástroj posouvají kupředu. Tedy on už to dnes samozřejmě je respektovaný nástroj, ale z historického hlediska ještě před 50 lety tomu tak nebylo. To je velká zásluha. Pro violu vznikla spousta krásné hudby. Naprosto to zbožňuji. Mým dalším cílem je naučit se violový klíč, abych mohla na violu pořádně hrát z not, ale ještě to úplně neumím.
0: Když natáčíme tento rozhovor, tak jste zrovna v Německu, kde hrajete Telemana. Je barokní hudba taky důležitou součástí vašeho repertoáru?
2: I would say baroque music is essential part for any musician or any, I think I would say human being. It's a
1: Já bych řekla, že barokní hudba je zásadní pro každého muzikanta, nebo dokonce pro každého člověka. Je to forma umění, která je z nějakého důvodu velmi autentická. Barokní hudba si je svým duchem velmi blízká s jazzovou hudbou. Samozřejmě, protože nehledá stabilní dokonalost a opakovatelnost. Pro mě osobně hraní barokní hudby, ale i hudby raně romantické, symbolizuje základní hodnoty interpretace jako takové. Od nepaměti mám sklony utíkat od zavedených a naučených řešení. Samozřejmě, někdy se do něčeho zamiluji a pak to opakuji několik měsíců. Ale obecně se snažím pořád hledat něco nového, vycítit v hudbě ten správný moment, když zkoušíme nebo když vystupujeme, naladit se na ostatní hráče a něco s tím momentem udělat. To je velmi vzácná věc a je to pro mě v interpretaci asi to úplně nejdůležitější. Takže i barokní hudba je mi z těchto důvodů blízká, ale nehrají ji tak často, jak bych chtěla.
0: Ale dá se říct, že vlastně máte barokní housle, že? Protože hrajete na housle Guarneri ex William Kroll. Stále to platí? Pořád máte tyhle housle?
2: Yes, I play on the Guarneri del Gesù. Yes, it's made in 1738.
1: Ano, hrají na housle, které vyrobil Guarneri del Gesù roku 1738. Neříkala bych jim vyloženě barokní housle, protože seřízení těch nástrojů se od té doby trochu změnilo. Ale samozřejmě, že je to starý nástroj, takže je vlastně dobový. Dávám si na něj střevové struny. Mám ten nástroj moc ráda a ráda hraji na střevové struny. Mám pak velký problém je sundat, například když mě čeká Šimanovského koncert číslo 1 s velkým orchestrem.
0: A na střevové struny tedy hrajete jenom barokní hudbu nebo i romantickou?
2: Actually, when I put God strings for something, which I think is the right project,
1: Vlastně je to tak, že když si natáhnu střevové struny kvůli nějakému projektu, kde se to hodí, tak si je pak nechávám tak dlouho, jak to jen jde. Loni jsem hrála s Giovannim Antonínem a souborem Giardino Armonico. Hráli jsme koncert od nějakého Mozartova současníka a samozřejmě jsem měla střevové struny. Následující den mi zavolali, abych zaskočila s orchestrem Concertgebouw v Prokofjevově prvním koncertu. Měla jsem struny D a G od značky Olive, což jsou střevové struny, ale vlastně to bylo úplně příhodné, protože v době, kdy Prokofjev napsal svůj houslový koncert číslo 1, se ještě střevové struny používaly. Ten zvuk je obzvlášť hřejivý a zároveň vám umožňuje vytvářet mnohem více niancí.
0: Váš nástroj je tedy označován ex William Kroll, což znamená, že na něj před vámi mimo jiné hrával ten americký houslista, který napsal ten známý kus na pomezí klasiky a country, Banjo and Fiddle. No a je tedy pravda, že tyhle nástroje vyrobené starými mistry v 18. století jsou skutečně nepřekonatelné, že jsou stále ještě lepší než nástroje, které dokážeme vyrobit dnes? Protože jsem na to slyšel od různých houslistů různé názory, tak jak se na to díváte vy? Skutečně nedokážeme dnes vyrobit tak dobré nástroje, jaké se dělaly v 18. století?
2: Well, it's the whole question is definition of good.
1: No, hlavní otázka je, jak definujeme dobré. Dá se měřit hodně věcí a dosáhnout úžasných výsledků. Je opravdu ohromující, čeho jsou moderní housleři schopni dosáhnout z hlediska zvuku, ať už jde o průraznost zvuku, barevnost zvuku nebo určitý, řekněme, přátelský pocit, který ten zvuk vytváří. Než se ke mně dostaly tyto Guarnerky, hrála jsem 5 let na moderní housle a musím říct, že od posluchačů v publiku jsem na zvuk těch moderních houslí také slýchala spoustu komplimentů, možná ještě víc než na tyhle Guarnerky. Je to nicméně fantastický nástroj, mám velké štěstí, že na něj můžu hrát. Kdybych měla mluvit za sebe ze své zkušenosti, tak je to takhle. Na ty moderní housle jsem musela všechno zahrát vlastnoručně. Znělo to výborně a byla velká zábava na ně hrát a cvičit. Ovšem u těchto starších nástrojů zjišťuji, že oni vám některé nápady sami vnuknou. Mají už svou určitou individualitu a charakter. Nevím, jak to vysvětlit fyzikálně. Ráda bych byla vědecky zaměřeným člověkem a rozuměla, jak to celé funguje. Ale nejspíš to bude mít co dočinění s vibracemi, které během staletí to dřevo nějakým způsobem změnily. A samozřejmě, že ten nástroj v průběhu let ovlivnili i osobnosti všech hráčů, kteří na něj hráli. To asi ještě není úplně vysvětlitelné, ale je to tak. No a taky smyčec, to je naprostá záhada. Smyčec opravdu mění zvuk, mění způsob hry. Vlastně se mnohem více přizpůsobujete smyčci než těm houslím samotným. Takže tyhle kvarnerky mě každý den inspirují. Je to jako pramen živé vody. Můžu být jenom vděčná, že mám možnost je používat, nebo se o to alespoň snažit.
0: V jednom rozhovoru s vámi, který jsem četl, jste taky říkala, že máte ADHD. Já mám v rodině taky lidi s ADHD a vím, jak náročné pro ně může být se na něco soustředit, což je samozřejmě u profesionálních hudebníků naprosto zásadní schopnost. Je to tedy pro vás překážkou ve vaší profesi, nebo to má i nějaké výhody?
2: Well, I certainly think that this is not, of course, it's not a disease.
1: No, rozhodně bych řekla, že to není nemoc. Je to způsob myšlení a způsob života, který má samozřejmě některé úžasné přednosti. Nemám silné ADHD, takže neberu žádné léky. Jako dospívající jsem používala nějaké kompenzační mechanismy. Takže samozřejmě v každém hotelu hned všechno ztrácím, zapomínám cestovní pas, nechodím včas na schůzky, nemám povědomí o čase, nestíhám termíny, přicházím pozdě na letiště. Všechno, co si dokážete představit. Občas mě to stojí peníze, občas čas, ale myslím, že celkově zvládám život poměrně slušně. Připadá mi krásné, že lidé s ADHD se dovedou do něčeho ponořit s plným nasazením na docela dlouhou dobu. A když už se na něco jednou plně soustředíme, tak naše rychlost zpracovávání podnětů, která je jindy až moc rychlá, se vlastně stává výhodou. Je krásné si uvědomovat tolik detailů, spojovat si věci do souvislostí. Dvě z mých dětí také mají ADHD a upřímně si myslím, že je to skvělá věc. Ale ano, někdy to umí být dost náročné a je důležité mít podporující rodinu.
0: Takže byste řekla, že vám to vyloženě pomáhá při hraní nebo při studiu skladeb?
2: Absolutely, yes. I just get carried away.
1: Rozhodně ano. Prostě se přirozeně nechávám unést. Věřím tomu procesu. Když cvičím, tak zapomínám na čas. Nestává se to zase tak často, ale ten pocit si dobře pamatuji a umím si jej navodit, když potřebuji. Pomáhá mi to všímat si detailů a vychytávat je. Jeden z mých učitelů byl svého času Šlomo Minc a ten přirovnával hraní na housle k žonglování. Takže jsme na jedné lekci počítali, kolik míčků musíme vlastně najednou udržet ve vzduchu a bylo jich opravdu hodně. Když hrajete na housle, musíte udržet v hlavě spoustu věcí současně a ještě se k tomu navíc musíte naladit na takovou přirozeně plynoucí vlnu, abyste mohli opravdu interpretovat hudbu a s někým komunikovat. Je to tohle všechno najednou. Takže si myslím, že díky ADHD mám jistou výhodu, co se týče věcí, které považuji v hudbě za důležité.
0: Možná nás teď někdo poslouchá i v Ostravě, tak nám povězte něco o své rezidenci u Janáčkovy filharmonie v této začínající sezóně. Co všechno tam budete hrát?
2: I'm very happy because I think I was there twice and it's been such a pleasure.
1: Mám z toho radost, protože jsem tam zatím byla dvakrát a vždycky bylo moc příjemné hrát s touto skupinou muzikantů. Jsou velmi vnímaví a zapálení do hudby. Jsou prostě skvělí. Byla to jedna z mých nejradostnějších spoluprací s orchestry a jsem moc ráda, že v Ostravě můžu v této sezóně zahrát dva orchestrální koncerty a jeden recitál s Vadimem Kolodenkem. Bude to opravdu moc hezké, už se nemůžu dočkat.
0: Kromě těch stěžejních děl houslového repertoáru, jako Beethovenův koncert, který zahrajete v Praze s Fokem, nebo Brahmsův koncert, který zahrajete v Ostravě, jste také známá tím, že propagujete méně známá díla od méně známých skladatelů. Tak kterou z těchto skladeb byste doporučila pořadatelům, až vás pozvou příště?
2: I need to make a list for that. Out of my head it is Karlovic concerto, which is amazing piece of music.
1: Měla bych sestavit nějaký seznam. Takhle z hlavy mě napadá třeba Karlovičův koncert, to je úžasná skladba. Gražina Bacevič také napsala fantastické houslové koncerty. Hrála jsem 7. a rozhodně by se měl hrát. Bývá i velmi dobře přijímán. Samozřejmě nemusíme hudbu posuzovat podle reakce publika, ale je nevyhnutelné, že vycítí, když se něco děje. Během koncertu cítí určitou energii. Tenhle druh hudby dává lidem hodně. 7. houslový koncert Gražiny Bacevič, ale i spousta dalších skladeb. Myslím, že Šimanovský je taky podceňovaný, nejen jeho houslové koncerty. Nedávno mi kamarád ukázal svá aranžmá Šimanovského písní v úpravách pro housle a klavír. Jsou to mistrovská díla, jmenuje se to Kurpijské písně. Opravdu krásné, budeme je hrát v únoru ve Wigmore Hall. Na světě je spousta krásné hudby, kterou můžeme a měli bychom propagovat. Myslím, že v současném hudebním průmyslu je tendence zařazovat umělce do určitých škatulek, dávat jim různé nálepky, třeba tenhle pianista je nejlepší na Rachmaninova, tenhle je dobrý ve francouzském repertoáru. To je úplně špatně. Dramaturgové, pořadatelé a ředitelé orchestrů by měli mít na paměti, že mají v rukou velkou moc a že by ji měli namířit správným směrem. A správný směr je propojit více hudby s více lidmi, nikoli repertoár zužovat. Je spousta hudby, která si to zaslouží, ale samozřejmě je taky důležité, jak se zahraje.
0: Tak si pojďme poslechnout ten zmíněný houslový koncert Měčislava Karloviče, respektive jeho třetí větu, jak ji Alena Bájeva, dnešní host pořadu Hudba v miléniu, natočila s tělesem Royal Philharmonic Orchestra.

0: Posloucháte Radio Klasik Praha, dnešním hostem pořadu Hudba v miléniu je houslistka Alena Bajeva, která bude začátkem října tady v Praze zahajovat novou sezónu pražských symfoniků Beethovenovým koncertem. No a my jsme ji teď slyšeli hrát jednu ze skladeb, které před chvílí zmiňovala jako díla, která by si zasloužila větší pozornost. Byl to houslový koncert Měčislava Karloviče a jeho třetí věta, jaký Alena Bajeva natočila s tělesem Royal Philharmonic Orchestra. Máte nějaké oblíbené skladby taky z českého repertoáru?
1: Yes, I recently went exploring some more Smetana.
2: Ano, nedávno jsem objevovala nějaké Smetanovy skladby pro housle a klavír. Jsou moc krásné. Taky moc ráda hraju Smetanovo trio. Ale samozřejmě mám z českého repertoáru moc ráda smyčcové kvartety. Můj sen je, že si jednou zahrají Janáčka se skupinou podobně smýšlejících lidí, což se mi zatím nikdy nepoštěstilo. Ale doufám, že jednou najdu nějakou příležitost a správné spoluhráče, se kterými budu moci prozkoumat český kvartetní repertoár. Upřímně řečeno, česká hudba je velmi bohatá a velice podceňovaná. Vezměte si například Dvořákovu romanci pro housle. Skoro se ve světě nehraje, ale je to jedna z vůbec nejkrásnějších skladeb pro housle a orchestr, když nepočítám koncertantní repertoár.
0: To se hezky poslouchá.
2: Není neznámá, ale rozhodně si zaslouží více pozornosti. Takové věci je prostě skvělé uvádět. Zařaďte je na program a uvidíte, jak moc je to lepší, než hrát pořád dokola Beethovenův koncert. Ne, dělám si legraci. Beethovenův koncert samozřejmě nikdy nemůže škodit.
0: My se budeme těšit na vaše provedení Beethovenova koncertu tady v Praze 7. a 8. října se symfonickým orchestrem FOK ve Smetanově síni. Naším hostem v pořadu Hudba v miléniu byla dnes houslistka Alena Bajeva. Moc vám děkuji za rozhovor.
1: Thank you. Have a good day. Bye-bye.
2: Bylo mi potěšením s vámi mluvit. Naschledanou.
0: No a my Beethovenem, jak ho hraje Alena Bajeva, také dnešní pořad zakončíme. Zazní druhá věta z Beethovenova houslového koncertu D-dur. Alena Bajeva bude hrát za doprovodu Overnského národního orchestru a od mikrofonu Rádia Klasik Praha se pro dnešek loučí Ondřej Fischer.